0: Radio City.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Basta.
1: Hit Radio City.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz
1: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
5: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s... Náplně hned.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa vyrábí stále více šetrné elektřiny. V prvním čtvrtletí pocházelo z obnovitelných zdrojů už téměř 46% elektřiny vyrobené v Evropské unii. Podíl zelené energie tak meziročně opět vzrostl. Lídrem je Dánsko, které většinu elektřiny vyrábí právě z obnovitelných zdrojů. Na opačném konci žebříčku skončilo Česko, které je v Evropské unii poslední. Ebola v Kongu dál nabírá na síle. Počet potvrzených případů už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Epidemie se během 7 týdnů rozšířila do 3 provincií na severovýchodě země. Úřady se navíc obávají, že nákaza pronikne i do dalších oblastí a za hranice státu. Pro variantu viru, která epidemii způsobila, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Američané jsou v 8. finále světového šampionátu. Domácí výběr porazil Bosnu a Hercegovinu 2-0 a postoupil mezi 16 nejlepších týmů. Spojené státy vyhrály zápas play-off mistrovství světa teprve podruhé ve své historii. Do další fáze turnaje tak postoupily všechny 3 pořadatelské země USA, Kanada i Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Praha vypsala tender na stavbu P+R parkovacího domu u stanice metra A Depo Hostivař. Půjde o 7podlažní parkovací dům ze 650 místy, který vznikne na místě stávajícího povrchového parkoviště mezi ulicemi Černokostelecká a Sazečská. Bude se nacházet poblíž tramvajové smyčky, kterou město otevřelo v roce 2022. Ráno na některých místech mlhy, ale jinak slunečno, teploty se pohybují kolem 15 stupňů. V průběhu dne přibývání kupovité oblačnosti, výjimečně slabá přehánka a teploty kolem 25 stupňů. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
4: Dobré ráno, krásné ráno. S vámi tady Lea a David, startujeme další den společně na Hit Rádiu, čtvrteční snídaně šampionů s datem 2. července. Tak jestli už máte kafe v ruce, gratulace veliká, jste oficiálně připraveni fungovat. A jestli ho ještě nemáte, tak držíme palce, protože dnešní ráno bude možná trošku na vlastní pohon. Čeká vás dobrá nálada, vaše oblíbená muzika, trošku smíchu a taky my dva, kteří se budeme snažit probudit nejen vás, ale občas i sami sebe. It's My Life, Bon Jovi, a startujeme právě teď. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: Klasika, zkouším žít. 6 hodin, 10 minutek, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaní šampionů. Hezké dobré ráno vám přeje Lea a David. No a my se hned takhle z rána společně mrkneme na fotbal a schválně, co si o tom myslíte. Protože Argentina zakázala vstup na mistrovství světa ve fotbale 13 tisícům mužů, kteří neplatí alimenty.
1: No tak prostě zákon, když pokud ty nestačí, musí šáhnout na to, co muži opravdu mají rádi, na čem jim záleží.
0: Je to tak, prý pokud se neumí postarat o své závazky a nemají prostě na šampionátu absolutně co dělat. Já si myslím, že je to správně, protože jak jim nejvíce ublížit? Tím, co mají rádi a tím, co milují.
1: Přesně tak, prostě šáneš jim na fotbal.
0: Přesně tak, fotbal je výsada, ne lidské právo, takže pokud mají na pivo letenku, ale jejich dítě nemá kroužky, no, tak prostě zakázat fotbal, takhle to tam funguje. Takže dámy, kolikrát jste třeba slyšeli výmluvu? Teď nemám, pošlu ti to příští měsíc. A pak jste ho viděli na fotkách z drahé chaty, nebo s novým autem, nebo někde na dovči. Dejte klidně vědět a my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Bob Sinclair, ale ještě teď Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hezké dobré ráno.

0: Krásné dobré ráno, takhle chutná léto ze čtvrteční snídaně šampionu, typicky letní song, opalovačky, koupačky, slíkačky, Bob Sinclair. Ale my se pojďme podívat, čím je dnešní den výjimečný. Dnes totiž slaví svátek, pozor na video, všichni emřáci, ufouni, E.T., no, Michal David, Marťani a ta neskutečně otravná zelená potvora z toho internetového obchodu, protože dnes je světový den UFO.
1: Aha, no. Tak já k tomu nemám co říct, protože jsem ještě žádný neviděl.
0: Já teda taky ne, kromě toho E.T. volá domů. Každopádně, jestli nějakého znáte, tak mu koukejte dneska potřást chapadlem, tykadlem, žlázou nebo prostě nějakým výčnělkem, kterým se dá potřást. A nás by zajímalo, jestli naši posluchači věří, jestli jsme ve vesmíru sami a nebo ne.
1: Schválně nám dejte vědět.
0: 777-937-777, co si myslíš ty?
1: No já si myslím, že jsme sami.
0: Jo? Já tak
1: nebo aspoň to doufám, teda popravdě.
0: Hele, to se dozvíme, uvidíme, jak jsou na tom naši posluchači. Teď se mrkneme na cesty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
11: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
15: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách,

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 počítejte s kolonou. Štosuje se to u letiště kvůli omezení. Aktuálně tady můžete nabrat zpoždění už kolem 10 minut. Tak pevné nervy a šťastnou cestu všem.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Legendary, čtvrteční snídaně šampionu, hezké dobré ráno a taky ten správný čas dát si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíčková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. V Biláně ukradli z luxusní restaurace vína za téměř 7 milionů korun. Dvojice zlodějů převlečená za stavební dělníky vtrhla do podniku a během necelých 3 minut odnesla 19 lahví vzácného burgundského vína. Policie teď pátrá po pachateli i cenném lupu. Jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech odstartuje velkolepá dronová show. Festival láká i na širší červený koberec před hotelem Thermal. Ceny vstupenek zůstávají stejné jako loni. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun.
0: A taky tam přijede jedna z hlavních hvězd.
2: No tak to mě zajímá.
0: Moje maličkost.
2: Nekecej.
0: Já tam jedu poprvý zpívat, což je vlastně skvělý, krásná příležitost, ale taky se projdu pomole na jedné z největších přehlídek, která bude v neděli od 17 hodin a já, která nenosí podpatky a která má ženské tvary, jdu módní přehlídku.
2: No tak jestli doteď nebyl důvod tam vyrazit, tak teď už určitě je.
0: Tohle bude nezapomenutelné.

0: Činnasky, selhání, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, léto v plném proudu. Většina z nás v režimu offline, užívání si prázdnin, dovolených. Tak co byste, kamarádi, řekli tomu, že byste s námi lovili moderní bobříky? Davide, pamatuješ třeba, jak se na táborech lovili bobříky hladu, mlčení a tak dále?
1: No jasná věc, tak jsem právě zvědavej, co moderního máme pro naše posluchače teď my.
0: No totiž dneska frčí úplně jiné zkoušky sebeovládání. Zkusit si třeba offline bobříka. Mm-hmm. Nebo bobříka pomalého hladu, to znamená týden bez fast foodu, žádný hranolky, žádný hambáče, křidílka a podobně. A nebo třeba co bobřík bez mobilu.
1: To jsou teda náročnější bobříky, než si je teda pamatuju z dětství.
0: Tam to bylo jednoduchý, že? Já bych třeba se to strašně ráda naučila a chtěla bych mít bobříka bez sociálních sítí.
1: Tak schválně, můžeš si dát výzvu pro příští týden.
0: Dám si takovou challenge, to si pak povíme. A jakýho bobříka byste si dali vy, popřemýšlejte, klidně nám o tom dejte vědět. My se mrkneme na cesty a dáme si další skvělou muziku. Hezké dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
9: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
8: Velká 90ková show.
9: Letní atmosféra.
8: Rodinná piknik zóna.
9: A program pro děti.
8: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
9: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
8: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
10: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
11: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
12: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě.
13: Na jednom místě.
12: Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Plní se nám Štěrboholská spojka směrem na Baranďák. Počítejte se zdržením přes 10 minut. A kolona se tvoří taky na příjezdu do Prahy po dálnici D8. I tady se zdržíte kolem 10 minut.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Dobré ráno. Čtvrteční snídaně šampionů s vámi Lea s Davidem. Co byste řekli, kamarádi, takové příjemné, osvobozující terapii venkem? Protože přesně tohle tady pro vás teď máme. Naše Hitradio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali vám všem takzvanou terapii venkem, vy už to určitě znáte. Tak my po vás chceme, abyste nám psali takové ty vzpomínky na dobu, kdy jste chodili rádi ven, kdy jste něco prožili, zažili. A tenhle týden chceme po vás historky na téma nejlepší výlet bacha v nejhorším počasí, jo? Což jsou takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A ty nám píšete na web hitradio.cz stejně tak, jako to udělala Lenka. A dnešní příběh zní: zdolání nejvyššího vrcholu západních Tater Bystré. Výlet prověřil naši připravenost i vztah. Vystřídalo se tam čtveroročních období, léto na vrcholu vystřídala sněhová vánice, vánici větrná bouře s vysokými srážkami, které rozvodnily neškodný potůček. Ten jsme překonali polonazí za pomoci hozených trekových holí jednoho Slováka, ať nás nestrhne prout a jednoho Poláka. To se nám kouká i rýmuje. Vrátit se na vrchol nepřipadalo v úvahu, naštěstí běžně potok rozvodněný nebývá, kameny neklouzaly, pocitově mi ledová voda rvala nechty, kůži zaživa. Po překonání euforie, objímání, moře lásky a vděčnosti, až z toho i pršet přestalo a za zhruba 15 minut našeho odpočinku a pikniku nás dohnal jiný pár. Jejich způsob překonání ledové vody byl epický, svoji partnerku přenesl pán v náručí a obětoval se i s oblečením. Na můj významný pohled o důkazu hrdinství a nehynoucí lásky mi manžel sdělil, že dolů to mají ještě 8 kilometrů a budu mu muset příští 14 dní utírat sople a vařit čaj, že bych o to nestála. Tak přesně takovýhle příběh nám poslala posluchačka Lenka, tak Leni budeme držet palce, protože my vylosujeme zítra někoho z vás a ten dotyčný dostane voucher v hodnotě 7000 korun na for camping na nákup produktů značky Saleva. Tak to se vyplatí, ne? Tak nám pište vaše příběhy, kdo to ještě neudělal, máte jedinečnou možnost www.hitradio.cz a těšíme se na ty vaše historky.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší for camping. Vybavte se na všechny cesty na for

0: společná hodinka za námi, další před námi, mrkneme na zprávy a pokračujeme. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Jsme mladí
3: a neklidně platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
8: Jdeme na to!

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Schodek rozpočtu se dál prohlubuje. Na konci června dosáhl deficit státního rozpočtu 183 miliard korun. To je čtvrtý nejhorší červnový výsledek od vzniku České republiky. Loni byl schodek ve stejnou dobu o zhruba 30 miliard nižší. Státu sice rostly příjmy, výdaje ale stoupaly ještě rychleji. Bouřky napáchaly škody po celém Česku, silný vítr lámal stromy, zatopil některé ulice a komplikoval železniční dopravu. Bez elektřiny se dočasně ocitly desítky tisíc domácností. Odpoledne byly nejnebezpečnější bouřky v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnici navíc zůstává 5 dětí a 1 dospělý, které na Táboře zasáhl blesk. Dovolená autem letos vyjde dráž, miliony Čechů po začátku prázdnin vyrážejí k moři, nejčastěji do Chorvatska a Itálie. Řidiči ale musí počítat s vyššími cenami pohonných hmot. Za zdražením stojí konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ovlivnil ceny ropy na světových trzích. Cesta na jih Evropy tak letos může rodinné rozpočty zatížit víc než v minulých letech. Například v Chorvatsku je nafta o 6 korun dražší. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Oblíbený vláček Cyklohráček připravil na letní prázdniny 14 mimořádných výletů. Uskuteční se každé úterý a čtvrtek od 7. července až do 20. srpna. Rodiny s dětmi, cyklisté i další výletníci se mohou těšit na atraktivní cíle, a to zejména ve Středočeském a Jihočeském kraji. Nechybí program na palubě i pohodlné cestování bez zvláštní jízdenky. Ráno jasné, slunečné, místy ojediněle mlhy, ale teploty kolem 15 stupňů, podstatně chladněji. Odpoledne slabá přehánka a více kupovité oblačnosti. Maximální teploty kolem 25. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Dobré prázdninové ráno, je pár minutek po 7, venku je léto v plném proudu, někdo už vyráží na dovču, někdo do práce, někdo si právě užívá ten krásný pocit, že vlastně nemusí vůbec do školy, což je skvělý. Tak ať už máte před sebou pracovní den, výlet nebo jen takové to pomalejší letní ráno, tak my jsme rádi, že ho trávíte s námi. S vámi Lea a David, no a máme pro vás porci skvělé muziky, letní pohody, dobré nálady a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Teď už Jonas Blue, Jack a Rise. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tohle se hodně povedlo, to máme rádi. Vy to rádi posloucháte, s vámi Hit Radio, snídaně šampionů. Hezké, dobré ráno. A společně teď vyrazíme do St. Louis. Prosím vás, v St. Louis se totiž zbouřili vězni, protože nebyli spokojeni s kvalitou přístupu k Wi-Fi a nedostatečným časem mimo cely.
1: Já jsem byl v šoku, že vůbec mají vězni přístup na internet.
0: Teda. Že jo? Já si taky říkám, pane bože, jako jak se ta doba mění, protože dřív se ve vězení bojovalo o cigarety nebo o to, kdo má třeba delší vycházku na dvoře.
1: A dneska si vězni budou vybírat vězení podle toho, jak tam je rychle internet. No, tak to jsme to dotáhli.
0: Dneska je to právě o tom stabilním signálu, která je drží v klidu při smyslech, že jo? Je to bizární, ale vlastně možná na druhou stranu bychom to mohli trošku pochopit, protože zkusme si my doma vypnout Wi-Fi na 23 hodin a uvidíme, jak rychle se náš partner, partnerka, my sami začneme bouřit, že jo?
1: Lepší být za mřížema s internetem asi.
0: Pojďme radši k muzice. Tady nám to všechno perfektně šlape. Rick and Bowman anebo Dua Lipa Houdini právě teď. Hezké čtvrteční ráno.

0: Hezké dobré ráno, 2 minutky po 7:15, aktuální čas, posloucháte čtvrteční snídaní šampionů, s vámi Lea. A představte si, že světem se šíří nový trend a jmenuje se bromance, což vlastně znamená, že i striktně heterosexuální muži tráví čas raději se svým chlapským parťákem než s partnerkou. U nás holek je to asi normální, takový běžný, že jo, my jsme takový prostě holčičí, ale jak tak koukám, tak bromance asi letí a frčí, je to nový trend. Přátelský vztah s mužem je údajně naplňuje a žádné ženy, nebo nedej bože, dlouhodobé vztahy s ženami nechtějí a nepotřebují. Zajímavý. Podle mě to budou hlavně takoví ti, kteří pořád ještě bydlí u maminky, co?
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
12: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
13: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
14: Mirá.
13: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
14: Migové.
13: Harley.
14: Xindl X.
13: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
16: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 počítejte s kolonou, štosuje se to u letiště kvůli omezení. Aktuálně tady můžete nabrat zpoždění přes 10 minut. Tak pevné nervy a šťastnou cestu všem.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio City.

0: Luis Capaldi, Survive, čtvrteční snídaně šampionů, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Ještě předtím, než si dáme rychlou pětku, kam můžete psát, chci soutěžit, je tady ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Naomi Osaka na Wimbledonu zaujala ještě dřív, než odehrála první míček. Japonská tenistka dorazila na kurt v bílém kimonu, kterým zároveň splnila přísný wimbledonský dress code a vzdala hold své kultuře. Její nástup okamžitě vzbudil velkou pozornost fanoušků i médií. Stát letos vybral na daních zhruba 790 miliard korun, meziročně o 5% více. Největším zdrojem příjmu zůstává DPH, které zaznamenalo i největší nárůst v absolutní částce. Přesně před 47 lety představila společnost Sony první Walkman a změnila způsob, jakým lidé poslouchají hudbu. Přenosný přehrávač měl dva sluchátkové výstupy, takže mohli poslouchat dva lidé najednou. Sony přitom původně očekávalo prodej jen 5000 kusů měsíčně, skutečný zájem byl ale 10x vyšší.
0: To je tak nádherná vzpomínka na Walkmany. A když se zeptám svého 15letého syna Niky, víš, co je to Walkman, tak mi tenkrát odpověděl: mami, to je nějaký chodící muž.
2: Jo, ten to takhle překládal. No, zajímavostí je, že když my jsme byli malí a poslouchali jsme právě z Walkmanu nebo z Discmanu,
0: ano,
2: tak to byla úplná euforie. Člověk furt poslouchal ty stejný písnička, nebo hrálo se to. A dneska si můžeš vlastně pustit jakoukoliv hudbu světa chceš a už to prostě není takový.
0: Je to tak, mělo to svoje kouzlo, takže já dneska poprosím asi strejdu Google, aby mi našel nějaký bazár, kde si koupím Walkmana.
2: 47 let.
0: Rychlá pětka, chci soutěžit, pište právě teď. Dva vstupeny na Colors čekají na někoho z vás.

0: Dan Barta on my head, hezké dobré ráno, 7:03. Je to rychlá pětka a my jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Na telefonu máme posluchačku Moniku, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Moni, odkud voláme?
1: Momentálně z Ostravy.
0: Prosím tě, stlum si nás tam trošku, ať tě dobře slyšíme. Máme tě s takovou ozvěnou.
1: Jo, už.
0: Teď to bude důležitý při těch odpovědích, protože my tady pro někoho z vás, možná to budeš právě ty, máme 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak jsi připravená, jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Řekni aspoň jedno zvíře, které žije v Austrálii.
1: Žirafa? Koala?
0: Tak, žirafa, koala, Davide, rozhodni. Co uznáme?
3: To asi uznám klidně.
0: Jo, dobře, tak jo. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Při kolika stupních vaří voda?
1: 100 stupňů?
0: Ano, výborně, pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Egyptem?
1: Ne.
0: Ano, výborně.
1: Super.
0: Skvělý, pokračujem.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva je na semaforu pro stůj?
1: Červená.
0: Výborně. A poslední otázka. Moniko, které zvíře nemá chobot?
1: Třeba pes.
0: Je to
1: jo,
0: tvoje. Ty tam máš nějaký fanklub, viď?
1: Ano, pracovní.
0: No tak chceme slyšet tu radost, 2 čtyřdenní vstupenky.
1: Chceme slyšet radost.
0: S kým vyrazíš?
1: Syna
0: vezmeš. Na Colors of Ostrava od Allegro, což je nejznámější nákupní platforma v Polsku. No tak máme radost, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ty vstupenky poslat.
1: A moc děkuju.
0: No není zač, ty jsi byla skvělá, my děkujeme tobě.
1: Děkujem.
0: Měj si krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, nebojte, zítra budeme pro někoho z vás mít další 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak buďte s námi.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte Snídaně šampionů, s vámi Lea a David. Hezké dobré ráno. Máme tady příběh, který napsal sám život. Možná citlivější povahy si teď zacpou uši, ty nejcitlivější pak už možná na furt. Protože co se nestalo, jo? V Arkansasu vytáhli klukovi z ucha 10-centimetrovou stonožku.
1: Pane,
0: to nechcete. Prostě mu tam lezl, když spal. A já myslím, že si dneska půjdu koupit asi nějaké klapky na uši, na nos a vůbec na všechny důležité otvory, protože mě opravdu čeká za 14 dní spaní pod širákem na 2 dny. Tak se docela bojím, co mi tam...
1: Jsem zvědavý, co vytáhnou z tebe teda.
0: Radši nebudem komentovat.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
9: Montujeme,
10: vyklízíme,
9: krabice vám zapůjčíme.
10: Těžký kusy, to je naše.
9: Však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
9: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
11: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
12: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Přes 15 minut se aktuálně zdržíte v kolonách na Štětbohulské spojce směrem na Barandák. A zasekaný je taky Nuselský most směrem do centra. Tady naberete taky zpoždění kolem 15 minut.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7 hodin 51 minut a na světě je další malý velký genius. Belgický chlapec totiž dokončil už v 8 letech. Slyšíte správně, v 8 letech střední školu, někomu z nás to trvá třeba do 25, co si budem do 30, a po prázdninách nastoupí na univerzitu. Chápeš to, Davide? V 8 letech dokončit střední?
1: No, nedokážu si to dost dobře představit, když si vzpomenu na sebe v 8 letech, tak to ještě teda určitě na střední nebylo. Každopádně podle mě ta střední škola je spíš o tom najít si kamarády na celý život. A jestli on je to má celý takhle v takovém zrychleném režimu, nevím, jestli to je úplně dobře.
0: Co bude dělat potom v pubertě? To už bude myslet na důchod asi. Každopádně jmenuje se Laurent a má podle rodičů IQ 145 a střední školu stihl za 2 roky. A dokonce chlapec se navíc vyjádřil, že jeho oblíbeným předmětem byla matematika.
1: Zajímavý. Tak no. Podle rodičů mám, ale já teda taky mnohem vyšší IQ, než ve skutečnosti mám. Takže tady z tu hodnotu bych úplně nebral vážně. 145.
0: Já znám jenom takový to, jak se říká, máš IQ houpacího koně.
1: Co jsi říkali tobě, jo?
0: Asi jo, když jsem byla malá, proto dělám rádiu. Každopádně, přátelé, hezké dobré ráno, posíláme další skvělou muziku. Tohle rozhodně v našem playlistu nemůže chybět. Je léto, 2. červenec, 4. ráno. Mějte parádní den a díky, že posloucháte.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdete. Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkouš.

0: oborů. Zaměří se hlavně na kvalitu stravování, pitnou vodu a celkové hygienické podmínky. Jen v těchto dvou krajích se během prázdnin vystřídá více než 13 000 dětí. Úřady chtějí zajistit, aby prožili léto bezpečně a bez zdravotních komplikací. Ebola v Kongu se šíří alarmujícím tempem. Počet nakažených už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Jen během jediného dne přibyly desítky nových případů i úmrtí. Epidemie se zatím šíří ve třech provinciích, hrozí ale její rozšíření do dalších oblastí. Experti varují, že by mohlo jít o jednu z nejhorších epidemií eboly v historii. Tropické peklo v Česku končí. Po rekordně teplém víkendu dorazila studená fronta, která přinese citelné ochlazení. Teploty se v dalších dnech vrátí na hodnoty běžné pro léto. Přibude také oblačnosti a častější budou přehánky i déšť. Na začátku příštího týdne se navíc může ještě o něco ochladit. A teď už pojďme do regionu.
1: Praha vypsala tender na stavbu P+R parkovacího domu u stanice metra A Depo Hostivař. Půjde o 7podlažní parkovací dům ze 650 místy, který vznikne na místě stávajícího povrchového parkoviště mezi ulicemi Černokostelecká a Sazečská. Bude se nacházet poblíž tramvajové smyčky, kterou město otevřelo v roce 2022. Ráno na některých místech mlhy, ale jinak slunečno, teploty se pohybují kolem 15 stupňů. V průběhu dne přibývání kupovité oblačnosti, výjimečně slabá přehánka a teploty kolem 25 stupňů. Z Metropole Lucie Daňková.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Hezké dobré ráno, 2 minutky po 8, pokračujeme, nezastavujeme, jedeme dál, před námi spousty skvělých hitů, dobrá nálada, pozitivní energie, je čtvrtek, pro nás pracující je to takový malý pátek, víte co, hoďte dneska práci za hlavu, užívejte si té pohody, venku příjemně, báječně, léto v plném proudu, k tomu skvělá muzika, co víc si přát, jsme Hit Radio.
2: Hit Radio City.

0: 8. Hezké dobré ráno a Česko dál hledá trenéra fotbalové reprezentace. Otázka je, kde najde statečného frajera, který to vezme po propadáku na mistrovství světa a s takovou vlastně pořádně blbou náladou v týmu, že Davide?
1: No je to tak, navíc těch trenérů samozřejmě není úplně neomezené množství. Nabízí se otázka, jestli nejít za nějakým zahraničním trenérem, ale na toho údajně nejsou peníze. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Já si myslím, že možná všichni zkušení trenéři jsou teď zalezlí doma ve sklepě, aby je třeba Fotbalová asociace České republiky nenašla.
1: A naopak, ty, co tomu nejvíc rozumí, jsou v hospodě u piva, že jo?
0: Přesně tak, zvednout tuhle přichorejku z 50 milionářů, to vyžaduje někoho, kdo má prostě charisma i za tři generální manažery, ne?
1: Tak uvidíme, kdo to bude.
0: Tak držíme palce a jdeme hrát další skvělou muziku. Mějte hezký čtvrtek.

0: Dasha Austin, hezké dobré ráno, minutku po čtvrt na devět, posloucháte čtvrteční snídaní šampionů s vámi Lea a David. A taky je tu teď informace, která nás bude hodně, ale hodně zajímat. Protože, přátelé, kamarádi, pokud chcete větší výplatu, sexujte alespoň dvakrát týdně.
1: Aha.
0: No fakt. Podle řeckého výzkumu ti, kteří souloží dvakrát až třikrát týdně, tak vydělávají v průměru o 4,5% více než ti, co se milují méně často.
1: Úplně vidím ty pohledy na kolegy, který budou víc než my. Říkáte si, jsi jako jeli ďábel, jo?
0: Mě teď hlava jako počítá, víš? O kolik vlastně vyděláváme více nebo méně. Prostě jsme prý celkově spokojenější a dokonce podáváme lepší výkony v práci. Tak já bych řekla, že je to možná i takový další téma k zamyšlení pro naše šéfy, aby se nám potom neplížili těmi kanclíky, nepřisypávali do kafe afrodiziaka, anebo rovnou drcenou Viagru.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
8: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
7: To je Nahoru Resort Monínec.
8: Dětský program.
7: Letní kino.
8: Nová bobová dráha.
7: A hvězdné čtvrtky.
8: O prázdninách vystoupí
7: Petr Kolář,
8: Jakub Machulda,
7: Hypochondr
8: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
7: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
14: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Praze na Kbelské ve směru na Hloubětín před sjezdem na Prusek v místě omezení blokuje provoz střed dvou osobních aut a na Novopatské ve směru na Prusek havarovala v koloně dvě osobní auta.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City.

0: Leony Faded Love, ranní update s Davidem právě teď.
1: Ranní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. Donald Trump podle finančního přiznání vydělal v plním roce po návratu do Bílého domu nejméně 2 miliardy dolarů. To je v přepočtu zhruba 46 miliard korun a výrazně více než o rok dříve. A to především obchodováním s kryptoměnami. Změnu práce letos zvažovala více než čtvrtina zaměstnanců. Hlavním důvodem jsou podle průzkumu peníze. Na nespokojené finanční podmínky si stěžuje více než polovina lidí. Dalšími častými důvody jsou špatná atmosféra na pracovišti a nespokojenost s vedením firmy.
0: Jo, to se asi děje, já to slýchávám i ve svém okolí, ale pokud jde třeba o nás dva, tak poslouchají i naši šéfové, majitelé, kolegové, tak my to tady milujeme, protože rádio je láska.
2: Hele, finančně super, skvělá atmosféra na pracovišti a spokojenost s vedením firmy.
0: Takže prosím vás, pokud nejste spokojeni, pojďte dělat k nám do rádia. Troška toho roku. Nirvana právě teď. Mějte hezký čtvrtek a díky, že jste s námi.

0: Ram, pam, pam, hezké dobré ráno, 8 hodin 37 minut s vámi Lea, čtvrteční snídaně šampionů. Představte si, že Česko je 18. na světě v pořadí rozvodovosti. Celkem se u nás rozvede až 45% párů, říkají to jakýsi
1: vědci.
0: Jo, tak kdo ví, jak to je, ale pojďme se tím teda řídit, protože úplně nejhůř vlastně jsou na tom Španělé, takže jsme vlastně docela dopadli ještě dobře. Ve Španělsku se totiž rozpadne 85% manželství, takže to je vlastně dobrý výsledek, protože to znamená, že nadpoloviční většina lidí má pořád svatou trpělivost. Dokonce ve Španělsku tam se dá vlastně považovat házení kyticí za házení takovou časovou bombou, co si budem, nebo časovanou bombou, ne časovou. Ale ať máme taky hezké story, tak chceme slyšet vaše hezké příběhy. Jak vám to s ex-partnerem po rozvodu hezky klape? Já si myslím, že já jsem toho i takovým ukazem důkazem, protože my jsme rozvedeni asi 14 let, ale jako rodiče našeho syna fungujeme skvěle a myslím si, že nejsem sama, protože i ve svém okolí mám pár přátel, kteří po rozvodu si snad rozumí ještě lépe, ale hlavně po té kamarádské a rodičovské stránce. Tak dejte vědět a my za chvilku budeme mluvit o té největší svatbě tohoto roku, která 100% dobře dopadne. Počkejte si na to. A teď si pojďme hodit trošku bokem doprava, bokem doleva, protože je léto, 2. červenec, opalovačky, koupačky, grilovačky, slíkačky, prostě užívání si toho léta. Kauma, Lambada. Třeba kdybyste chtěli slyšet tyhle songy 90. let, dejte si naše Hit Radio 90, protože já osobně ho miluju. Naladíte přes web nebo aplikaci Radia CZ a taky v dabovém vysílání v autech.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu
8: Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.

0: A teď ta svatba, o které jsem mluvila. Taylor Swift se nejspíš zítra vdává. Veselka se má konat v New Yorku v Madison Square Garden a už teď vypadá jako taková velká kombinace Super Bowlu. Met Gala a únikové hry pro novináře, o tom žádná. A protože je to Taylor, tak fanoušci neřeší jen šaty a hosty, ale dokonce analyzují bedny s dekoracemi, barvu koberce a jestli vlastně zrcadlová koule není takový ten odkaz na její nový song. Normální svatba má harmonogram, co si budem povídat, ale Taylorina svatba je prostě jedno velké veřejné tajemství. Oficiálně, ale nikdo nic neví. Jen to, že nám pozvánka na Hitradio pořád ještě nepřišla a jsem tak trošku zvědavá, jak nás tam tak narychlo dostanou. Každopádně, jestli se to uskuteční, držíme palce, je to svatba roku, tak ať to vydrží co nejdýl.
1: Hitradio City.

Zion, Sia, Dusk Till Down, Hit Radio a náš společný čas je pomalinku u konce, takže děkuju za veškerou vaši aktivitu, byli jste naprosto skvělí. Zítra zase v 6 hodin ráno na značkách, máme toho pro vás připraveno spousty, pokud možno zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. O zábavu postaráno, o skvělou muziku, pozitivní energii, však už to znáte. Díky za to, že vás máme a zítra čau. Ode mě ještě Topic a taky Teddy Swims a jeho Bad Dreams. Já doufám, že vy budete mít jenom krásné sny. Přejte si něco hezkého, ono se to určitě splní. A hlavně užívejte si toho dnešního dne. A zítra čau.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré ráno, dobré dopoledne. Na pražské silnice centrem metropole projdete bez zásadnějších komplikací. Hlásíte spíše nárazová zdržení na stěžení křižovatkách. V oblasti Kbelské, kterou tedy dnes budeme možná sledovat více než jedny kvůli pracím, které tady začaly, zatím projíždíte bez zásadnějších komplikací. Menší kolony se tady tvoří, ale zatím to není nic závratného. Černák a Štěrboholská, tady jsou kolony delší. Naopak tady se zdržíte kolem 5 až 7 minut a po pojíždějete budete dnes po ránu také Barandákem a Dobřískou ulicí a pak příjezdem od Velké Chuchle dál směrem do metropole. Tady je zdržení kvůli menší dopravní nehodě kolem 7 minut. Přidáme ještě Pražský okruh na úrovni Ořechu směrem k letišti, menší nehoda a po pojíždění kolem 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. Tu patří, nyní levnější.

0: omezíme sjezdy a nájezdy, příkladně na Prosecké nebo Čakovická a Mladoboleslavská, ty úplně uzavřeme, jak sjezdy, tak nájezdy. A vlastně vznikne takový koridor, jakoby fiktivní tunel, kdy vlastně vy budete moc od D10 najíždět právě přes Novopatskou směrem na D8 a na Cínoveckou a takhle i v opačném směru.
1: TSK na objízdných trasách, například v ulicích Prosecká, Vysočanská, Čimická a Ďáblická, doplnila vyhrazené pruhy pro autobusy a upravila cykly semaforu, aby zajistila co největší plynulost MHD. Práce potrvají do 15. srpna. Ke změnám pravidel prodeje kratomu by mohlo dojít od ledna. Vyplývá to z návrhu novely zákona o návykových látkách, kterou připomínkování předložilo Ministerstvo zdravotnictví. Chce prodej až od 21 let, konec prodeje online, změnu sazby DPH nebo spotřební daň. Státy Evropské unie vyrobily 45% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Je to objem za první čtvrtletí a meziročně to představuje nárůst skoro 2,5%. Podle Eurostatu je v čele Dánsko a na posledním místě tabulky je Česko.
2: Fotbalový servis.
3: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým přitom vedl až do 86. minuty o 2 branky. Dále jde i Anglie, která otočila zápas s Kongem a vyhrála 2-1. V osmifinále pak jsou i Spojené státy po výhře 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. Po Kanadě a Mexiku tak postoupila do osmifinále i třetí pořadatelská země.
1: Klidnější počasí v průběhu dnešního čtvrtečního dne, takže žádná přehánka, žádná bouřka, jasná, skoro jasná obloha, postupně přibývání mraku a maximální teploty kolem 25.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
4: Tak co Praho, daří se vám? Máte krásný vstup do dnešního 2. července? Doufám, že jo, protože po dlouhé době tady nemáme ani výheň a ani dešťové přehánky, ale vypadá to na zcela normální, takový ten typický letní příjemný den.
1: Noc byla perfektní.
4: Všechno to zapadá do sebe.
1: Je to skvělé.
4: Ráno bylo skvělé.
1: 14 stupňů v noci a ráno, no to je lahoda.
4: To se spí, že? Tak klidně dejte vědět na 777 937 777 a vysílejte společně s vámi, teda s námi. S vámi, s námi, to je vlastně úplně
1: obé
4: jedno.
1: Je možné.
4: Prostě vysílejte, jo? Dáme si Linkin Park, dáme si Rihannu, dáme si taky Aloka, to je skvělá muzika, která je pro vás připravená. No a samozřejmě pro řidiče, téma číslo 1 dneska kubelská. Vydáme se tam taktéž za chvíli, zjistíme, jaké je to přímo na místě a to třeba i díky vám, kteří projíždíte okolo a hlásíte se nám z dopravní City Linky. Tak přejeme dobré dopoledne, Praho.

Posloucháte Hit Radio City, přejeme dobré dopoledne, teď je 9:45, dáme si Lost Frequencies, Liam Payne je připraven, anebo taky divoký byl za pár minut. Víc než kdy jindy je potřeba vaší součinnosti a vašeho hlášení jakožto dopravní citylinky. Dneska máme 2. červenec, takže přátelé, už nám to začalo, to, na co jsme tady upozorňovali už několik týdnů dopředu. Ano, jestli jezdíte přes severovýchod města, tak pozor, dneska nám začalo jedno z těch omezení, které prostě jako bude bolet, jo? Pojďme si říct na rovinu, jako bolet to bude. Silničáři se dneska už oficiálně pustili do celkové rekonstrukce k Belské ulici, která to jako už hodně potřebovala. Nicméně, je to natolik vytížená dopravní spojka, že vlastně jako dotkne se to drtivý většiny z nás, jo? A pozor, trvat to bude v podstatě přes celý prázdniny až do 15. srpna, to znamená, že k Pokbelské se bude jezdit jenom jedním jízdním pruhem, a to v každém směru. Provoz je převedený do takzvaného tunelového režimu, to znamená, že tam nenejedete ani nevyjedete. Připomínám, že k Belskou denně projede okolo 90 tisíc aut, takže tohle zkrátka není žádná malá lokální oprava, ale je to zásah do jedné z těch hlavních pražských tepen. Práce ovšem běží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To znamená, tam se nekončí, tam to budou jako leštit furt. No a my věříme, že to bude jako hotové do toho 15. srpna, jo? Já jsem naprosto zvědav. Takže jestli dneska jedete přes Kbelskou D8, Letňany, Prosek, okolí možná Černého mostu samozřejmě, tak počítejte dneska s rezervou a hlavně dávejte nám vědět na WhatsApp 777937777, jak to tam aktuálně vypadá, a to je přesně ta situace pro dopravní hlídku Hit Radio City, abyste nám s tím pomohli, a my to samozřejmě přetlumočíme všem ostatním řidičům. Takže jak to tam teď momentálně vypadá, alespoň podle pohledu kamer to není nic tak strašného, nicméně z místa máte o tom ještě lepší přehled. Dejte vědět všichni řidiči na dopravní hlídku Hit Radio City. Hodně nám ti pomůžete. Plakala, tak doufám, že tam dneska na Kbelský neplakala. Divokej byl právě teď. Hezké dopoledne, City. Toužil.

0: jsme Hit Radio City, Alvaro Soler a nebo Ella Henderson. Už za chvíli u nás na 937. No a když se podíváte dneska do kalendáře, nezapomeňte popřát všem patricím, které mají dneska svůj svátek. Mě napadá jenom Patricie Solaříková, které samozřejmě přejeme jen a jen to nejlepší. Ale pozor, není to všechno, co je dneska zapsané v kalendáři. Světový den UFO. Ani jsem nevěděl, že neidentifikovatelný létající předmět má nějaký svůj mezinárodní den. A ten připadá právě na dnešek. Nevím teda, jestli se jako vyplní, že dneska dojde k nějaké kontaktáži nebo tak. Ale tak kdybyste věřili těmhle věcem, kdyby vás to bavilo, fascinovalo, tak dneska máte o důvod víc, proč se tomu věnovat. Je opravdu Mezinárodní den UFO. Za pár minut další muzika.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce. Město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 na Pražském Chodově za 9 741 220 korun. Rodinný dům v Bačkovicích u Třebíče za 1 990 000. Byt 4+1 v Myslejovicích u Prostějova za 4 472 000. Rodinný dům ve Vrbčanech u Kolína za 2 990 000. A rodinný dům v Hradci Králové za 5 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: www.sport.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Skvělá to muzika, kterou vám hrajeme právě teď na Hit Radio City a přidáme Green Day za chvíli, ale protože je čtvrtek, tak vás taky pozveme do kina. No a těch premiér je dost, nicméně jedna je poměrně velmi významná, kterou dokonce chválí i náš kolega a kamarád Ivo Alač a ten se ve filmech hodně vyzná. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Něco podobného se nedávno stalo i u italské komedie Naprostí cizinci. I ta se dočkala mnoha remakeů po světě, včetně československého, ale v jejím případě ten originál žádný nepřekonal. 6 let stará španělská komedie Sentimental, ve které se shodou okolností taky sejde parta lidí v jednom bytě, už má taky několik předělávek a jednu dokonce o kousek vydařenější. Nemyslím teď samozřejmě ten předloňský český remake V dobrém i zlém s Langošem, ale myslím kinopremiéru tohoto týdne nazvanou Pozvání.
2: Hi! Hi, come in!
3: Nice to see you.
2: We are so happy you're here.
1: Sympatická herečka Olivia Wilde znovu potvrdila i své režijní schopnosti, které už předvedla v dobře přijaté komedii Šprtky to chtějí taky a v mém hodně oblíbeném Guilty Pleasure To nic drahá. V Pozvání i hraje jednu ze 4 hlavních postav a i v tom je skvělá, stejně jako Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. A myslím, že ty diskuze o jejich výkonech do té nadcházející Oscarové sezóny vydrží. Bavil jsem se u toho náramně a doporučuju. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

0: Hrajeme Poetiku, přidáme za pár minut Lady Gaga nebo S-House. No a taky jednoho vlastně v žebříčku hodnoceného jako nejbohatšího DJe na téhle planetě. A včera hrál v Ostravě. Jasně, Calvin Harris, i když vlastně první den Beats for Love začal hodně deštivě, protože tu oblast Dolních Vítkovic tak zaplavil poměrně slušný déšť, vytrvalý déšť, tak nakonec to celé ustalo a myslím si, že alespoň podle fotografií a videí, které jsem viděl na sociálních sítích, tak to tenhle chlapík jako dokázal hodně rozproudit. Tak i jeho My Way si dáme za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes, sir!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awara Shar!
7: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
8: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
9: Montujeme,
10: vyklízíme,
9: krabice vám zapůjčíme.
10: Těžký kusy, to je naše.
9: Však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
9: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
11: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
13: Hit Radio City.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: As House a Love Tonight. Za chvíli 10 posloucháte Hit Radio City. Dáme si dopoledne třeba s Kateřinou Marií Tichou, anebo taky s Eagle Eye Cherry. To všechno už za chvíli. No a teď je nejvyšší čas zjistit, co se děje u nás v Praze. Víte, Lucka.
1: Podíváme se na silnice, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Začneme tedy v Kbelské ulici. Tady počítejte s dopravním omezením od dneška, tedy naplno startují práce, které potrvají až do 15. srpna. Znamená to řadu omezení, ale zatím úsekem projíždíte bez zásadnějších komplikací. I okolí zdá se být průjezdné bez delšího zdržení. Pokud na cokoliv v Kbelské narazíte nebo v jejím okolí, dejte nám určitě vědět. Připomenu za chvíli naši linku, ale teď ještě přidám informace od Černáku po Štěrboholskou, přerušovaná kolona na 5 minut, nebo také na úrovni letiště počítejte z více aut kvůli dopravnímu omezení. No a zdržení kolem 5 až 7 minut pak hlásíte z Pražského okruhu, a to od nájezdu z D5 směrem na D1 na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Prague City Tourism preferuje regulaci Airbnb po vzoru Chorvatska. Tam musí pronajímatelé bytů plnit konkrétní požadavky státu nebo města, jinak platformy typu Booking nezaregistrují jejich nabídku. Podle Ministerstva pro místní rozvoj se podoba omezení teprve řeší. O možnost regulovat krátkodobé ubytování usiluje Praha dlouhodobě. Ceny dálničních známek pravděpodobně neporostou, řeší to aktuálně poslanci. Kolik budou tyto kupony stát, jestli zákon vejde v platnost, popisuje za ministerstvo dopravy Filip Medelský.
12: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30denní dálniční známka 480 korun, 10denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
1: Změna by se měla projevit od 1. ledna 2027. Premiér Babiš a ministr Havlíček dopoledne jednají se zástupci českých firem, které působí na Ukrajině. Tématem je větší podpora firem ze strany státních institucí. Česko-ukrajinská obchodní komora chce, aby ministerstvo průmyslu zorganizovalo podnikatelskou misi na Ukrajinu. Tradiční přátelské utkání českých rugbystů průmyslu zorganizovalo podnikatelskou misi na Ukrajinu. Tradiční přátelské utkání českých rugbystů s výběrem Nového Zélandu vyhráli hosté.

0: Ne, kolem 25 stupňů.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
2: Tak doufám, že už jste začali ten dnešní, tedy čtvrteční den, velmi pozitivně a my v tom budeme pokračovat a za pár minut totiž tak nějak prověříme, jestli jste na dnešní den dostatečně připraveni, jo? Jestli vám to zapaluje a jestli, kdyby náhodou se ve dveřích objevil šéf s nějakým nečekaným úkolem, jestli vám to jako sepne, jo?
0: Při čtvrtku.
2: Těsně před pátkem a prodlouženým víkendem.
0: Víš, co říkáš?
2: No nic, no, prověříme si to už za chvíli. Čeká nás další díl City kvízu. Teď už jsou tady Black Eyed Peas a jejich Pump It a za pár minut slibovaná Kateřina Marie Tichá. Dobré dopoledne.

jsme Hit Radio City a za pár minut vám bude hrát Dermot Kennedy anebo taky Rehab. Zásadní je, že v tomhle čase, to znamená vždycky po 10. hodině dopolední, mám pro vás City Quiz. Na to, abyste alespoň na chvilku nechali úplně všeho, co děláte, v případě, že jste v práci, abyste nechali pracování, v případě, že máte dovolenou, abyste nechali relaxování a prověřili si svoje mozkové závity, protože i dneska pro vás mám jednu hudební ukázku, která je puštěná úplně pospátku. A my víme, že to je písnička Marka Ztraceného, jo? To vám... Nebo to vás jako k té správné odpovědi může jako nasměrovat. Není to žádný jiný interpret, je to Mára, protože odměnou vám budou dvě vstupenky na jeho připravovaný velkolepý koncert na Letenské pláni. My vás tam dostaneme 7. srpna, Praha, Letenská pláň a Marek Ztracený naživo, jo? A ta dnešní ukázka zní následovně.

0: Celou Prahu. Let's go.
1: Jestli si zpíváte Markovy písničky, tak věřím, že tohle jako znáte. Tohle je taková jako hodně zpívaná, zejména třeba jako v nočních nebo ranních hodinách. A mě zajímá název téhle písničky. Je to jednoduché. 777-937-777. Tam směřujete svoje zprávy. No, jen se zaposlouchejte, jestli vám už to docvaklo, jestli to doputovalo přímo do hlavy, tak teď ještě, aby to doputovalo do prstů, protože vemte mobilní telefon a napište na WhatsApp nebo SMS, nebo nahrajte hlasovku. Telefonní číslo je 777 937 777.

0: No tak přátelé, strhli jste nám tady linky a to je samozřejmě dobře. Aspoň vím, že nás někdo poslouchá a že někdo nemá dovolenou a že někdo třeba jenom v práci a tak ladí. To znamená, že já moc zdravím všechny dneska se správnou odpovědí, kteří přišli na to, jaká to píseň Marka Ztraceného byla dneska puštěná pospátku. Eva, Tomáš, Jirka, Terka, Lucka, Petra, Jana, Pavel, taky Pavla, Hanka, Ondra, Tymča, Kristýna to zvládla taky naprosto skvěle. Pak tady ještě čerstvé další zprávy. Vlasta napsala samozřejmě správnou odpověď. Zdravíme i Kristýnku další, Katku. No byli jste dneska fenomenální a dneska to musím říct, 100% z vás zvládlo naprosto správně. Stejně jako Bára, která je se mnou na telefonu. Baru, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, ahoj, zdravím.
0: Tak, jak se máte, co děláte, jste v práci?
1: Mám se dobře, jsem v práci, klasika, klasický čtvrtek.
0: Dobře, a teď mi řekněte, co dovolená?
1: Dovolená bude na konci července, takže těšíme
0: super,
1: se moc.
0: Skvělé. 7. srpna děláte tak zhruba co?
1: 7. srpna budu připravená na cokoliv a hrozně ráda pedu na Marka Ztraceného.
0: To je moc hezký. No tak mně stačí teda říct, jaká ta písnička byla puštěná pospátku, jak jste to poslouchala?
1: Byly to Dvě lahve vína.
0: Okej. Okay. Prosto správně, Baru. To znamená, že opravdu 7. srpna jdete na Letenskou pláň a tam si to všichni společně užijeme. Že to dneska nebylo těžký?
1: Nebylo, Super, mám radost velikou.
0: Tak super,
1: děkuju.
0: My se tam určitě uvidíme. Vezmete přítele, manžela nebo nějakou kamarádku?
1: Myslím si, že volba padne na mýho manžela.
0: Ano, no tak ho moc zdravíme. Tak užijte si to moc. Stejně tak to čekání na dovolenou. Dneska máte padla kdy v práci?
1: Dneska to vidím okolo 4. hodiny.
0: Výtečně,
1: tak bychom mohli končit.
0: Do té doby to zvládněte. Mějte se krásně a zůstaňte mi ještě na telefonku, jo?
1: Děkuju moc. Na
0: taky, naschle. Další příležitost, jak si procvičit mozkové buňky, tady bude zítra. City Quiz zase po 10.
2: Dopolední kvíz Hit Radia City.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
10: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
11: Vraťme čas alespoň na jeden den.
10: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
11: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
10: Velká 90ková show.
11: Letní atmosféra.
10: Rodinná piknik zóna.
11: A program pro děti.
10: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
11: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
10: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
15: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
17: Matracezahubičku.cz.
15: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Hit Radio City a taky Miley Cyrus a jí End of the World právě teď, a to lehce po půl jedenácté na 937. Tak já doufám, že už se nám to počasí lehce ustálilo, že už to je takové jako, že snesitelné a příjemné. Ale samozřejmě stále léto a letní teploty okolo 25 stupňů, které nám v Praze teď panují a nějaké dny následující panovat budou i o tom prodlouženém víkendu, tak vlastně svádí k tomu, že byste třeba měli chuť grilovat, jo? Ne každý to může udělat na balkóně, ne každý ten balkón má, nicméně pozor, v Praze je dost míst, kde si můžete vlastně jako beztrestně úplně v klidu zagrilovat, jo? Takže Prahaci od července nabízí skvělou novinku, a to veřejná grilovací místa s elektrickým grily. Musíte si je pravda dopředu rezervovat online a jedna hodina vás vyjde na krásných 100 korun, jo? Jedno místo vzniklo třeba v Team Parku Habrová, je to na křižovatce ulic Habrová a Květinková, takový hezký. Druhé najdete třeba v parku Rajská zahrada, kde budou k dispozici dokonce dva elektrické grily. Jsou tam místa na sezení, je tam zázemí a je tam hlavně dohled, takže žádné partizánské upékání uprostřed parku, kde kouř míří rovnou k sousedům do oken a pak byste museli přivolat hasiče, jo? Praha těch podobných míst nabízí celkem dost, jako je jich daleko víc, třeba na výstavišti, u Chodovské tvrze, pikniková místa jsou mimochodem třeba taky ve Stromovce, v Divoké Šárce, Obora, Hvězda, Hostivařský lesopark, Prokopské údolí, anebo třeba Ladronka. Takže určitě se na to mrkněte a můžete si užít, myslím si, že velmi jedinečné opékání a grilování s přáteli, hezky pěkně v klidu, tady u nás v hlavním městě. Takže pár tipů na to, co byste mohli udělat klidně o prodlouženém víkendu, jestli vám náhodou nezačala už dovolená. A ode mě právě teď skvělá nabídka muziky. Tohle jsou Cranberries a za pár minut hrajeme třeba Mirai a Trips. My jsme Hit Radio City. Hezké dopoledne.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Hit Radio Sitin a za pár minut taky skvělé spojení. Camila Cabello a Shawn Mendes. Teď mě docela zajímá, jak vlastně je stará tahle písnička, protože jeden čas to byl opravdu neuvěřitelný hit a nějak si nedovedu úplně vybavit, z jakého roku je jejich hudební spolupráce. A představte si, ty bláho, to letí ale rychle, to už je 7 let, psal se rok 2019. No a kromě nich za pár minut třeba taky Alex Warren anebo R-City. Do 11. u nás.
2: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
10: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
11: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
12: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Hit Radio City.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: No jo, 11. za chvíli a Hit Radio City s vámi stále jako váš nejlepší dopolední parťák v metropoli. Dáme si už za chvíli třeba Blondie a jejich klasiku Maria, a nebo taky Imagine Dragons. To všechno bude až po 11. Teď se pojďme podívat, co se opravdu v té Praze děje.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Prahou projíždíte s minimálním zdržením, týká se to centra metropole, klasika, je to samozřejmě okolí Tančícího domu nebo muzea, tady se zdržíte kolem 5 minut. Narůstá ale naopak kolona od Černáku po Štěrboholi, tady v ní strávíte minimálně 5 až 7 minut a není vyloučeno, že se ještě bude prodlužovat. Od Zdib kratší zdržení směrem na nájezd do Kbelské ulice, ale zatím se jedná opravdu o 5-minutová popojení. Pojíždění, nic zásadního a velkého se tady neděje. No a ještě příjezd od Rudné, respektive Pražský okruh od sjezdu z D5 směrem k D1, tady je to na 7 minut v opačném směru, hlásíte u Lohkova menší nehodu směrem k letišti a zdržení do 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: Tiskru levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
9: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Od 1. července můžeme v provozu zaznamenat nové letní sezónní linky. Vydat se jich prostřednictvím, pak můžeme po celé prázdniny na zajímavé výlety. Popisuje mluvčí Ropidu Filip Drápal.
12: Nová autobusová linka, takzvaný Krasobus, která bude navazovat na vlaky v Karlštejně a bude spojovat ta nejhezčí místa českého Krasu, aby tam lidé pokud možno nejezdili autem a neblokovali silnice. A také se zavádí nová sezónní letní linka vlaková, která bude jezdit z Vraňan do Lužce nad Vltavou. Tam je možné doporučit třeba výlety na kole.
1: Vše přehledně najdeme na webu pid.cz. Transfuzní stanice se během léta potýkají s nedostatkem dárců krve. Těch chodí v tuto dobu jen polovina. Může za to i cestování. Lidé jsou na dovolených, ale po návratu z některých zemí platí až několika měsíční karanténa. Po návratu z Egypta nebo Maroka se jedná o 3 měsíce. V případě Dominikánské republiky je to půl roku. V policejní vazbě skončili muž se ženou, kteří vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Tam rozvinuli transparent s nápisem o míru a lásce. Bez bezpečnostních lan balancovali na vrcholu antény, která se tyčí do výšky zhruba 440 metrů nad centrem Manhattanu. Výstavu Hurvínek 100, kouzlo loutkářské dílny, se můžeme prohlížet v centru metropole na Mariánském náměstí. V proskleném boxu o velikosti tramvajové zastávky je hned několik hurvínků a spejblů. A také Mánička, Bábinka, Žerik, ale i další postavy divadla, spejbla, hurvínka. Některé z nich stále účinkují na jevišti, jen teď mají divadelní prázdniny. Výstava potrvá do konce července. Dnešní den většinou polojasný, skoro jasný, odpolední teploty se budou dostávat na příjemných 25 stupňů, fouká slabý proměnlivý vítr.
10: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: A já vás zdravím a stále přeju dobré dopoledne i v té poslední třetině dnešního 2. července. No tak Imagine Dragons nás čekají, jak jsem sliboval, jejich Thunder. Za pár minut vzpomínka na Blondie, ale hlavně je čtvrtek, to znamená, že vás vezmu do ulic hlavního města, aby jsme opět probádali pražského uličníka. Představte si, máme tady v Praze takovou jako zajímavou ulici. Je krátká, je kratoučka, jo. Ale má docela dost zajímavý název. Ostatně jako vždycky. Zajímavou ulici. Je krátká, je kratoučka, jo. Ale má docela dost zajímavý název. Ostatně jako vždycky, jo. Tak podrobnosti přidám už za chvíli a přeju dobré.

Vzpomínka na kapelu Blondie. Právě teď u nás na Hitradio Sitin a za pár minut Cyril anebo Nico Santos. To znamená, že o velké hity je tady u nás v éteru rozhodně postaráno. Každý čtvrtek i pondělí vás vemu do metropolitních ulic, do ulic hlavního města, abychom se tak trošku podivili, cože to tady máme za názvy a proč tak vznikly. To znamená, že i dneska je na řadě pražský uličník. Praho, dneska vás vezmu do ulice Ke Kouli. A jestli čekáte třeba nějaký sportovní areál, bowling, nebo třeba, já nevím, hospodu u koule, tak kde pak? Tady je ta koule mnohem, ale mnohem větší. Ale zatím vám víc neřeknu. Kde jsme? Je to Libeň nad Palmovkou v oblasti kolem ulice v Mezihoří. Je to vlastně taková ta kopcovitá Libeň, kde se město najednou zlomí, dole jsou tramvaje, křižovatky a Palmovka a nahoře je to trošku klidnější, taková klidnější část ulice, výhledy a cesta směrem na Krejcárek. Ulice Ke Kouli je krátká, má pouhých 160 metrů. A jak se tam dostanete, tak samozřejmě nejlogičtější je metro B, Palmovka, případně tramvaje v okolí Palmovky, no a potom pěšky nahoru do kopce. Kdybyste chtěli jako úplně nejblíž, tak tam je zastávka tramvaje Palmovka, která je v Sokolovské ulici. No a teď otázka. Proč se to jmenuje Ke Kouli? Jaká koule může být tak důležitá, že po ní Praha pojmenuje ulici? Tak chvilku přemýšlejte, dejte si nějaký ten čas a kdyby vás něco napadlo, tak napište na 777 937 777 a já vám tu kouli, kterou tady v Praze v Libni máme, tak já vám ji už za chvíli odhalím. Pražský uličník a Hit Radio.

Hit Radio City a třeba taky Nico Santos, anebo Leony a Pitbull. To vás čeká za chvíli. A vy vysíláte se mnou na 777-937-777. Zdravím určitě Martina, taky Jirku, Tomáše a nebo Honzu. Protože ti všichni, ještě předtím, než jsem to prozradil, tak si správně tipli, proč se vlastně ulice Kekouli jmenuje Kekouli. Ano, přesně tak, s pražským uličníkem jsme dneska zamířili na Palmovku, do Libně a zkoumáme ulici Kekouli, jo? A pánové, všichni, co jste napsali, jste měli naprostou pravdu, jo? Protože tahle ulice směřuje k bývalému libeňskému plynojemu, kterému místní dlouho říkají prostě koule. A ono se asi není čemu divit, protože když máte nad Palmovkou takovou obří stříbrnou ocelovou kouli o průměru zhruba 20 metrů, tak asi nepotřebujete vymýšlet žádnou poezii. No, je to prostě koule. Historicky se tahle část ale nejmenovala ke kouli. Ulice vznikla přejmenováním části ulice v Mezihoří, která platila od roku 1925 až do roku 2009, takže to není zas až tak dávno, co tam ulice ke kouli vznikla, až potom se část právě téhle rozdvojené ulice oddělila a dostala tedy mnohem konkrétnější jméno Kekouli. No a k té samotné kouli, jo, prosím vás, tak libeňský plynojem byl uvedený do provozu někdy v roce 1932. Byl postavený kvůli rostoucí spotřebě svíti plynu v průmyslové Libni, Karlině, Holešovicích a taky Vysočanech. Jo. Ale svému účelu sloužil tenhle kulatý tlakový plynojem pouhých 13 let. V závěru druhé světové války byla koule poškozena několika průstřely. No a je pravda, že se mu dokonce říkalo i jinak než koule, protože plynojem tehdy dávno získal lidové pojmenování Marta po tehdejší první dámě Martě Gottwaldové. Později se mu také říkalo Český globus a dneska je známý jako koule. No a jak to tam dneska vypadá? Tak o tom si řekneme v pražském uličníkovi zase za chvíli. Tady je Hit Radio City.

0: spolupráce Pitbulla a Keši, jejich Timber u nás na Hit Radio City. No a pokračuje vlastně posledním dílem náš pražský uličník na téma ulice Ke Kouli. Skutečně takovou ulici v Praze máme, a to konkrétně na Palmovce v Libni. Tak my už jsme zjistili, podle čeho se to vlastně jmenuje, jo? Je tam obrovská koule, to znamená vlastně bývalý takový ten náplník na svítiplyn. A největší pointa je ta, že koule, podle které se ta ulice jmenuje, tam opravdu stojí pořád. Když pojedete tramvají, tak ji určitě uvidíte. Jenomže, pravda, už neslouží plynu. Svému původnímu účelu sloužila překvapivě krátce, jak jsme říkali, asi zhruba 13 let. No a ona byla nakonec poškozená střelbou a po válce už se k původnímu plynárenskému provozu ta koule vůbec nevrátila, jo. Od roku 1949 využívá letecký výzkum, takže dneska to funguje jako taková podtlaková nádoba napojená na největší aerodynamický tunel v Česku. Jsem ani nevěděl. Koule nad Libní už tak neskladuje plyn, ale pomáhá testovat proudění vzduchu, což si myslím, že je slušný upgrade. Jinak vlastně v ulici Ke Kouli asi nic zajímavého úplně nenajdete. Často tam, pravda, nenajdete ani parkovací místo, takže v podstatě typická Praha. Ale vy už víte, že až půjdete okolo Palmovky, až třeba pojedete na krajcárek tramvají, tak si můžete vzpomenout na ulici Ke Kouli a její zajímavý příběh takového bývalého libeňského plynojemu, který tam vlastně stále je, ale už slouží úplně jinému účelu. No tak tohle je pražský uličník, přátelé. Tentokrát jsme odhalili tajemství další pražské ulice, no a my v tom budeme pokračovat, samozřejmě i v příštím týdnu. Vždycky v pondělí a ve čtvrtek vás čekají díly pražského uličníka a jestli i vy máte nějakou ulici, na kterou bychom se měli posvítit, tak napište 777-937-777.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Psyndl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitradia City.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
7: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
6: To je Nahoru Resort Monínec.
7: Dětský program.
6: Letní kino.
7: Nová bobová dráha.
6: A hvězdné čtvrtky.
7: O prázdninách vystoupí
6: Petr Kolář,
7: Jakub Macholda,
6: Hypochondr
7: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
6: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Dva dny zpátky, to znamená poslední červnový den, měl narozeniny Michal Malátný a tohle jsou Činasky a jejich Vrchlabí. No a za okamžik hrajeme třeba No Doubt, anebo Rosé a Bruno Mars. Nicméně, přátelé, jedno důležité upozornění, jako praktická rada, kterou určitě budete potřebovat, protože si představte, že se začátkem července začala platit nová daň, nebo jako clo, no zkrátka, pokud objednáváte drobnosti z Číny, Ameriky nebo prostě ze zemí mimo Evropskou unii, tak pozor, ale od včerejška se vás může týkat jedna novinka. U zásilek do 150 eur se nově platí paušální poplatek, a to 3 eura za každou celní položku, jo? A teď důležitý detail, nepočítá se počet kusů, ale počet různých druhů zboží v balíku. Takže když si objednáte třeba 3 stejná trička, tak je to vlastně jedna položka, ale když v jednom balíku máte tričko, nabíječku, kryt na telefon a sluchátka, no tak to už jsou 4 různé celní položky a poplatek se vám tak může nasčítat. Mohlo by to být klidně v tomhle případě 4x 3 eura. Naopak, pokud zboží přijde ze skladu v Evropské unii, tak nový poplatek se na něj nevztahuje, takže při nákupu se vyplatí koukat nejenom na cenu a dopravu zdarma, ale i na to, odkud ten balík skutečně odchází, jo? To si myslím, že je docela dost zásadní. Takže bacha na to, až budete na tom temu klikat, říkáte si, to je zapakatel, abyste pak nebyli zbytečně překvapeni, tak jako nepříjemně překvapeni. Jak jsem sliboval No Doubt, tak jsou tady jejich největší hit Don't Speak a za pár minut další skvělá muzika na Hit Radio City.

0: Za chvíli 12. hodina, což znamená pár věcí, ode mě konec a taky Káťu Pechovou, která se o vás bude starat po 12. hodině. V srdcovkách mimochodem zahraje, a teď dobře poslouchejte, co? Tohle je legenda z konce 90. let, tohle je DJ Visage a jeho Formula. Formula se pojede o tomhle víkendu, dokonce velká slavná cena, Silverstone, to znamená Velká Británie. Jak to dopadne, držíme samozřejmě všichni palce, Ferrari, že jo, to je jasný. No a tohle bude jedna z těch srdcovek, které vám budou hrát mezi 12. a 1. hodinou, na které můžete se vzpomínat, ježiš, to je dobrý. Já se budu těšit zase zítra, a to přesně v 9 hodin dopoledne. Mějte se krásně, ahoj!
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
6: Migové,
5: Harley,
6: Xindle X,
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Hit Radio City.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne. Kolony v Kbelské v obou směrech s nárazovým nebo krátkým pětiminutovým zdržením. Popojíždět budete na Černáku a pak na úrovni Štěrbohol nebo na Pražském okruhu na sjezdu z D5 směrem k D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Jsme mladí
3: a neklidní.
1: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami nás čeká klidnější počasí. Do soboty převážně slunečno a denní teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou slabé přehánky, pouze výjimečně také bouřky. Vlna veder přinesla Česku také nový teplotní rekord, absolutní maximum. Teploty vzduchu je potvrzeno 41,9 stupně. Kde a kdy byla tato hodnota naměřená, rekapituluje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
9: Tato rekordní hodnota byla naměřena v neděli 28. června na stanici Doksany v Ústeckém kraji. Padl tak dosavadní český rekord z roku 2012 a nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa.
2: Výjimečné je také to, že tyto rekordní teploty byly naměřeny už v červnu. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Teď ještě pohled k nám. Praha vypsala tender na stavbu P+R parkovacího domu u stanice metra A depo Hostivař. Půjde o 7podlažní parkovací dům ze 650 místy, který vznikne na místě stávajícího povrchového parkoviště mezi ulicemi Černokostalecká a Sazečská. Bude se nacházet poblíž tramvajové smyčky z roku 2022.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Odpoledne jasné, polojasné, maximální teploty budou už plhat později na 25 stupňů, foukat má slabý proměnlivý vítr a dnes to bude bez přehánky nebo bouřky.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to máme nabité těmi nejlepšími hity. Na některé jste možná zapomněli, některé nemůžete dostat z hlavy. Baby D, Justin Timberlake, Guns N' Roses, taky Lana Del Rey. No, jdeme na to.
0: Hit Radio City.
1: Aha, slyšíte správně. Hned první song, Formula. A DJ Visage. Ano, takhle startujeme poledne, tak se pojďte trochu hýbat. A hlavně si to užijte, tohle je první dnešní srdcovka. Dnešní srdcovka.

0: Skutečné zvuky formulí. Je to tak, oslava Formule 1 na Hit Rádiu jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jako další srdcovka nás dneska čeká Lana Del Rey a její Summertime Sadness. Příběh lásky, ale i taky nešťastné lásky. To všechno v jednom létě. Možná jste to taky někdy zažili. Tenhle song vydala v roce 2012. Mimochodem zajímavý je, že největší popularitu mu přinesl remix, který stvořil Cedric Gervais. Ano, ten dostal Lana Del Rey do všech klubů po světě a zvedl tomuhle songu extrémně popularitu. My si jako dnešní druhou srdcovku dáme ale tu původní verzi. Lana Del Rey a její melancholický hlas. Summertime Sadness jako jedna z nejstreamovanějších písní historie. Jdeme na to.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die. Posloucháte Hit Radio, další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, původně tuhle skladbu napsal člen Beatles Paul McCartney se svojí ženou Lindou v roce 73, a to pro film s Jamesem Bondem s názvem Žít a nechat zemřít. No a Guns N' Roses tomu pak dodali trošičku ostřejší zvuk. Další srdcovka, další song má na svědomí Justin Timberlake, Cry Me a River. Je to obecně považovan jako nejlepší rozchodovej song ever. No a byl napsaný pro Britney Spears. Tam mu potom jako odpověď a prosbu o odpuštění napsala a vydala song Every Time. Jo, lidský dramata někdy přináší skvělý songy. Další dnešní srdcovka, Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: MG, Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, tohle byla další dnešní srdcovka. Skladba, která byla v 90. obrovským hitem i na českých diskotékách. Je to tak, dočkala se desítek dalších remixů. Nejúspěšnější byl asi ten z roku 2000 od garážové skupiny Trick or Treat. A rozhodně vy, co si dobu 90. na diskotékách pamatujete, rozhodně jste ji tam slyšeli. To byla téměř poslední srdcovka. Ještě je čas na tu vaši. Je to tak. Ano, už za chvíli si dáme jednu z vašich srdcovek. Právě teď je tak ten čas, abyste mi napsali na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy a hlavně proč. Může to být to, že vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, může to být nějaká dávná vzpomínka, cokoliv. Tak pojďte, napište, jaká je vaše srdcovka. Do té doby Hozier nebo taky Hunter X.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
10: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
19: Hit Radio. Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Hozier právě teď v éteru Hit Rádia City. Přeju krásné odpoledne vám všem, dobrou chuť, pokud právě obědváte, a je to tady.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, čas na vaší srdcovku. Je to vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo, takže se omlouvám všem, kterým nesplním přání, ale vybrala jsem přání Verči z Bystřice pod Hostýnem. Ta píše, moje srdcovka je Is It Love od 24/7. Je to moje pubertální mládí. Tak prosím vás, dáme si 24/7, ale máte jediný úkol. Všichni si pojďte na chvíli vzpomenout a tak trochu se přenést do svého pubertálního mládí. To bude jízda.

0: Tohle jsou Krištof a Dominik Aládža, Půlnoční hřích. Posloucháte Hit Radio. Máme tady dneska zajímavé výročí, prosím vás, tohoto dne, 2. července v roce 1843, spadl v Charlestonu během velmi silné bouře z nebe krokodýl. Ano, opravdu, jsou o tom dochované zprávy. Tak jenom, ať už u vás teď padá cokoliv z nebe, jo, tak myslím si, že můžeme být rádi, že to nejsou krokodýly. Od nás za chvíli další hity One Republic, Benson Boone nebo Miles Smith.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awara Shar!
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

0: CZ.
1: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 21 Pilots. Lord. Tennis Wims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hydrádiu.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hydrádio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith na Hit Radio těsně před 13. Za chvíli Jesse J nebo Calvin Harris, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Centrum metropole je průjezdné bez zásadnějších komplikací, spíše s nárazovým zdržením. Kratší popojíždění hlásíte z nájezdu z D5 na Pražský okruh směrem k D1 nebo z Kbelské, kde začaly opravy. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Je čas vyrazit na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí podnikla bezmála 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
10: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
1: V prvním čtvrtletí obchodní inspekce uložila pokuty za 15,5 milionu korun. Na ministerstvo spravedlnosti přešlo v souvislosti s přesunem agent z úřadu vlády 16 zaměstnanců na tabulková místa. Dalších 11 úředníků bude pracovat na dohodu. 7 zaměstnanců nepřešlo. Ze Strakovy akademie se na ministerstvo přesunula problematika lidských práv, občanské společnosti a rovnosti žen a mužů. Prodej elektromobilů dosáhl v červnu nového maxima. Češi nových aut na elektrický pohon koupili přes 2150 a překonali tak dosud rekordní letošní duben, kdy šlo zhruba o 1700 aut. Podíl elektromobilů na celkovém prodeji aut v Česku ale stále zaostává za zeměmi Evropské unie. Teď se ještě podíváme k nám. Pražská firma Praxity Tourism preferuje regulaci Airbnb po vzoru Chorvatska. Tam musí pronajímatelé bytu splnit konkrétní požadavky státu nebo města. Jinak platformy typu Booking nezaregistrují jejich nabídku. Podle Ministerstva pro místní rozvoj se podoba řeší. O možnost regulovat krátkodobé ubytování Praha usiluje dlouhodobě.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Po vedrech a pak také bouřkách. Uklidnění počasí čeká nás polojasné, skoro jasné odpoledne sluníčko a maximální teploty kolem 25 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. hodině. Doufám, že máte krásný čtvrtek, víkend za rohem a k tomu ty nejlepší hity. Teď Calvin Harris.

David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio. Mám pro vás motivaci, proč teď hned odejít z práce za svojí drahou polovičkou domů a oddávat se krásným věcem. Protože pokud chcete větší výplatu, měli byste údajně provozovat hrátky aspoň dvakrát týdně. Fakt? Podle řeckého výzkumu, ti, kteří soubloží dvakrát až třikrát týdně, vydělávají v průměru o 4,5% více, než ti, co se milují méně často. Jenom doufám, že to není tím, že ty, co vydělávají víc, tak mají na základě toho víc toho sexu. Jo. Ale ne, řecký výzkum to říká takhle a Řekové jsou chytrý, že jo? Oni se hodně válej, odpočívají, spějí, takže tam to dává smysl. Údajně jste díky tomu celkově spokojenější a podáváte lepší výkony v práci. No tak pro vás velká motivace a pro vaše šéfy možná taky. Tak prosím vás, až vám šéf donese kafíčko, tak opatrně, aby v něm nebyla třeba Viagra. Další hity před námi, za chvíli Skript, Jeleni a teď už je tu Avicii.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Posloucháte Hit Radio, tady dohrávají Skript a jejich Superheroes. A pozor, i dneska můžete vyhrávat. Po 14. hodině nás čeká nepopulární názor a i dneska jednoho z vás odměním právě za váš nepopulární názor herním voucherem v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Ano, celý barák zábavy v centru Prahy, jo, a to svoje si tam najde opravdu každý. Čekají tam na vás několik pater her, Fly Vista, což je jedinečný létající zážitek. Taky se vrátíte zpátky do historie, a to pomocí moderních technologií. Ano, i to se dá. Spousta atrakcí pro děti, teenagery i dospělé, to znamená, ať už půjdete s celou rodinou, nebo s přáteli, s partou, všichni si to užijete. Voucher na vás čeká opět dneska odpoledne po 14. hodině, tak si to nenechte ujít.
2: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
9: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
8: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
9: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
8: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
9: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
11: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
17: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
18: Vraťme čas alespoň na jeden den.
17: Do Třebíhlic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
18: Legendy v Třebíhlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
17: Velká devadesátková show.
18: Letní atmosféra.
17: Rodinná piknik zóna.
18: A program pro děti.
19: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
20: Summer Mambo Festival.
21: 15. srpna Třebíjovice.
19: Více na legendy v Třebíjovicích.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
1: Přátelé, kdo by si náhodou cestou z práce zpíval
2: Nevím být sám.
1: Pojď, pomoct.
3: Tak neumí zpívat.
2: Nevím být.
3: No, jestli to někdo zpívá takhle, Domčo, promiň, neumí zpívat. Víte co? Radši to poslouchejte, anebo ne. Vy klidně zpívejte s náma.
1: Zpívejte s náma každý den od 3 Dominik a Vincent.
3: Odpolední show.
1: Taky to nedělej. Ne.
0: Hit Radio City.

0: The Edge of Glory a Lady Gaga, posloucháte Hit Radio. Máme na světě dalšího malého génia. Malý belgický chlapec, prosím vás, dokončil v 8 letech střední školu a po prázdninách nastupuje na univerzitu. Takový malý Sheldon Cooper. Malý Lauren má podle rodičů IQ 145. Střední školu stihl za 2 roky. No, jo, no, někdo prostě je dobrý. Co je teda za mě naprosto fascinující? A zkuste se přeptat svých 8letých dětí, jestli budou souhlasit. Mladík totiž prohlásil, že jeho nejoblíbenějším předmětem je matematika, protože je rozsáhlá, zahrnuje statistiku, geometrii, algebru. To je fantastický. To je, jako má pravdu naprostou, jen bych teda řekla, že většina z nás právě kvůli tomu matiku nesnáší. Co ale a určitě milujem, to je Avril Lavigne a dáme si ji už za chvilku.
1: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirář.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete.
11: Náplně hned.
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
15: Montujeme, vyklízíme,
16: krabice vám zapůjčíme,
15: těžký kusy, to je naše.
16: Však recenze mluví za vše.
15: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
16: Stěhování krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
17: Hit Radio.
18: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu City.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
17: Matracezahubičku.cz.
19: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: jsou skvělí. Eva Farná a Miraj společně na Hit Rádiu těsně před 14. hodinou. Za chvilku Imagine Dragons nebo Pink, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V Kbelské, která ode dneška prochází velkou rekonstrukcí, se zatím žádné kolony netvoří. Komplikace nehlásíte, tak ať to vydrží co nejdéle. S menším zdržením počítejte na pražském okruhu od sjezdu z D5. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
4: Rata tararara rata trička rata tadadada rata potisk potisk trička bela bel CZ.
2: Je čas vyrazit na kolo nebo do hor. Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Doplní mě mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy na zahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
1: Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají do konce července. Případů svrabu je letos už více než 7100, o 40% více než loni za první pololetí. Hygienici zachytili nejvíce nemocných v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, projevuje se intenzivním svěděním celého těla a červenými pupínky. Stovky hasičů dnes na jihu Francie stále bojují s několika požáry. Zásahy komplikuje silný vítr, sucho a vysoké teploty. Zásahy probíhají poblíž hranic se Španělskem a také severně od druhého největšího francouzského města Marseille. A teď ještě pohled k nám. Putovní výstava teď připomíná 90 let od zahájení provozu trolejbusů v metropoli. První zastávkou je muzeum MHD. Návštěvníky seznámí s historií, vývojem i současností tohoto ekologického způsobu dopravy, který v Praze poprvé vyjel ve 30. letech minulého století a nabídne i návrat trolejbusů do pražských ulic.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Většinou skoro jasná, polojasná obloha. Po minulých dnech uklidnění počasí, maximální teploty příjemné kolem 25 stupňů a fouká slabý proměnlivý vítr.
0: Krásné odpoledne, chvíli po 14. hodině s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku nás čeká nepopulární názor. Ale právě teď jsou tu Imagine Dragons a Bones.

Rádia. A je to tu. Slíbila jsem vám po 14. hodině jeden nepopulární názor. A mám ho. Je to takový názor, který možná naštve všechny rodiče s perfektně vyplněným prázdninovým kalendářem. Můj nepopulární názor je, že děti by se měly o prázdninách občas nudit. Ne trpět, ne být celé dny zavřené doma bez zájmu, ale prostě nudit. Koukat do stropu, vymyslet blbost, vzít klacek, udělat z něj meč, mikrofon nebo dálkový ovládání vesmíru. Pravdou je, že dnešní rodiče mají často pocit, že když dítěti nezařídí program, tak se lhali. Ale dítě není hotelový host s animačním programem, že jo? Naopak, když se začne nudit, tak mu v hlavě začne fungovat úplně jiný režim. Musí si samo říct, co budu dělat, s kým, jak. A to je skvělý. Je to skvělý trénink do života, protože pak v 35, když najednou jste třeba sami, tak se vám všechny tyhle věci v dobrém vrátí. Takže co myslíte? Je dětská nuda o prázdninách zdravá věc, nebo jen elegantní výmluva rodičů, kteří už nemají sílu vymýšlet další výlet? Napište nám, kdy jste třeba nechali děti nudit se a co z toho vzniklo? 777 937 777. Souhlasíte s tím, že děti se mají o prázdninách občas nudit, nebo ne? Jeden z vás vyhraje voucher do House of Fun. No a teď už Metcon a Begin.

Lopez na Hit Rádiu. Upřímně vůbec jsem nečekala, že u tohle se pak zasměju. Řešíme tady nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit, aby rozvíjeli kreativitu, aby se sami naučili se zabavit. A vesměs to vypadá, že se na tom shodne. Monča píše, dobrý den, ano, děti by se měly nudit, protože pak zapojí svoji představivost a vždy vymyslí činnost, která je baví a vydrží u ní hrozně dlouho. Píše taky Pavel, za mě je to správný, když dětem nedáme nálož povinnosti a zábavy. Moje dcerky, když se nudí, tak jsou právě kreativní a vymýšlí ty nejúžasnější věci. A z té největší nudy vznikne ta největší zábava a sranda. Pak píše třeba Terka, taky nemám pro děti perfektně naplánované prázdniny, myslím, že opravdu si děti zaslouží se občas i nudit. Plány se od toho, aby se denně hodinově měnily a trocha nudy ještě nikoho nezabila. Pravda, pravda. Taky píše Lůca, určitě zdravá věc, samozřejmě se tam odráží to, kolik dětem je. My jsme to měli dost jiné, já osobně od 5 let zevlovala sama po vesnici, ale u každého domu seděla babka, která to měla v merku. Každý, kdo se někdy pohyboval v dětství na vesnici, ví, že tak to opravdu je. Vesměs všichni souhlasíte, akorát Láďa píše jedno varování, píše, ahoj, tady Láďa, sice jsem už v té době nebyl dítě, ale měl jsem zlomenou nohu, nechodící sádru, tak jsem se strašně nudil a vznikly z toho dvojčata. Z toho vyplývá, že nemáte nechávat nudit své dospívající děti. Takže prosím vás, do jistého věku úplně v pohodě, od jistého věku na tu nudu hodně opatrně, abyste nebyli babičky, dědečci neplánovaně. Je to naprosto skvělý, díky za všechny reakce, pište dál na 777 937 777, jestli se mají děti nudit o prázdninách. Jednoho z vás už za chvíli odměním voucherem na 5000 korun do House of Fun.

0: Tohle je Is. Vy posloucháte Hit Radio a Over the Rainbow. My tu řešíme nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit. A v podstatě to vypadá, že to je jeden z mála názorů, na kterém se shodneme téměř všichni, což je skvělý, samozřejmě, tak doufám, že tady po té debatě necháte ty děcka trošku se nudit, jo. Vy jste mi psali samozřejmě spoustu zpráv, děkuju za to. David třeba napsal, ahoj kačí, určitě, pak se totiž vymýšlí s kámošema ty největší pioviny, jsou z toho pak ty nejlepší zážitky a dom se chodí jenom najíst a vyspat, jinak furt ta krásná lítačka po venku. Jo, je to tak, pojďme si říct, že takový to, jak já jsem třeba strkala ruku do mraveniště, to byla nejlepší zábava a nikdy na to nezapomenu. Píše třeba tady taky anonym, teda zatím ještě, čekám na jméno. My jsme se nudili tak moc, až jsme vymýšleli úplné nesmysly. Když si kamarádka zlomila nohu a dostala sádru, přišlo nám to strašně cool. Naložili jsme ji do vozíku a byli jsme přesvědčeni, že to chceme taky. I tu pak popis, co potom zkoušeli, tak prosím vás, děti, to doma určitě neskoušejte. A Soňa, výborně, díky Soni za jméno. No a samozřejmě jeden z vašich názorů, příběhů, taky odměním voucherem 5000 korun do House of Fun. Vybrala jsem dneska zprávu od Petry. Píše, ahoj, děti by se měly občas nudit, protože se pak donutí vyzkoušet nové věci. Moji synové se doma nudili, tak si šli uvařit. Udělali si domácí hranolky a smažák, pochutnali si. Říkám, kde je pro mě a manžela. A to prý neudělal, že to vaření je hrozná práce. Ano, takže nuda může přinést i trošku reality do života dětí. Takže Peťo, tobě za chvíli napíšu, gratuluju, voucher do House of Fun je tvůj a ten smažák bych si když tak taky dala. Další voucher zase zítra a za chvilku Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
5: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale grepák, jsem Richard Topát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
10: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
11: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
12: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
13: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
14: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
13: To je Nahoru Resort Monínec.
14: Dětský program.
13: Letní kino.
14: Nová bobová dráha.
13: A hvězdné čtvrtky.
14: O prázdninách vystoupí
13: Petr Kolář,
14: Jakub Macholda,
13: Hypochondr
14: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
13: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Slíbený Bruno Mars v éteru Hit Rádia. Stále hledáme trenéra naší fotbalové reprezentace. Ono to nebude úplně jednoduchý najít někoho, kdo se dobrovolně k tomuhle přihlásí. Ale já si myslím, že bychom to měli vzít jako reality show. Tak my už tady hledáme všechno možné, že jo? Ženichy, nevěsty pro farmáře, talenty různého charakteru, jo? Tak proč nemůžeme udělat reality show Hledá se fotbalový trenér? A normálně se tam může přihlásit úplně každý. A nebo jenom dobře někdo, kdo k tomu má vlohy. To už nechám na těch, co to budou celý dávat dokupy, ale to by mohla být sranda, jo? Teď máme spoustu kontroverzních fotbalistů, že jo? Takže o zábavu nebude nouze, to, v podstatě to budou takový vyvolen 2-0, mnohem horší prostě. Co? Jako jestli mě slyší teď někdo, kdo by tohle dal dohromady, já vám klidně pomůžu. A hrozně bych to chtěla vidět. A myslím si, že celý národ, protože my máme rádi fotbal, by si tuhle přehlídku velmi užil. Hledá se trenér reprezentace. Za mě je to naprosto skvělá věc. No a tady už jsou mandraže. A hledá se žena. Tak si to užijte.

0: jméno.
1: Leony a By Your Side. Posloucháte Hit Radio. Kamarádi, děkuju vám za fantastický odpoledne. Doufám, že i vy jste se pobavili u našeho nepopulárního názoru. Moc díky, že jsme si tady spolu dali ty 3 hodinky. Já se pro dnešek loučím, za chvilku 15 hodin čeká vás vaše oblíbená odpolední show. Moc si to užijte, užijte si taky krásný čtvrtek, společně se slyšíme zítra večer v 18.00 u Hit Rádia Klasik. Dáme si opět to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nenechte si to ujít. Za chvilku další skvělý hity pro vaše uši. Jo, pokud máte chuť tančit, klidně tančete. Je to zdraví, zvedne vám to náladu. Mando Diao, Dance With Somebody, k tomu taky Ale Farben nebo Harry Styles. Tak se mějte krásně, ahoj!
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a kokolíno Gel van der Bosch 37 dávek za 299. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Fajn Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. A pokud přijíždíte od Rudné D5, připravte se na delší kolonu na Pražském okruhu. A tady se zdržíte už od Zličína, popojíždíte až po Ořech minimálně 15 minut. Komplikace, i když menší, jsou také v opačném směru, pokud jdete k letišti, a to na úrovni ulice k Barandovu. K Belská její okolí bez zásadnějších komplikací, krátká nárazová zdržení v této oblasti. A pak přidám ještě Černák, tady na úrovni Běchovic směrem na Štěrboholskou, počítejte s nehodou a po pojížděním kolem 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Začala velká letní rekonstrukce k Belské ulice. Práce přinesou omezení dopravy ze 2 na 1 jízdní pruh v každém směru. Jezdit se bude v režimu tunel, vysvětluje mluvčí TSK Barbora Lišková.
7: Režim tunel znamená, že my omezíme sjezdy a nájezdy příkladně na Prosecké nebo Čakovická Mladoboleslavská, ty úplně uzavřeme, jak sjezdy, tak nájezdy. A vlastně vznikne takový koridor, jakoby fiktivní tunel, kdy vlastně vy budete moc od D10 najíždět právě přes Novopatskou směrem na D8 a na Cínoveckou a takhle i v opačném směru.
1: TSK na objízdných trasách, například v ulicích Prosecká, Vysočanská, Čumická, Ďáblická, doplnila vyhrazené pruhy pro autobusy a upravila cykly semaforů, aby zajistila co největší plynulost MHD. Práce potrvají do 15. srpna. Čeká nás prodloužený víkend se 2 státními svátky, obchody mohou zůstat ale otevřené. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na Cyrila a Metoděje 5. července a den upálení mistra Jana Husa 6. července nevztahují. Obchodní inspekce přesto doporučuje otevírací dobu o svátcích si ověřit. Výstavu Hurvínek 100, kouzlo loutkářské dílny, si můžeme prohlížet v centru Prahy na Mariánském náměstí. V proskleném boxu o velikosti tramvajové zastávky je hned několik hurvínků a spejblů. Mánička, Bábenka, Žerik, ale i další postavy divadla Spejblá Hurvínka. Výstava potrvá do konce července.
0: Fotbalový servis.
8: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje změří v Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po dlouhých 44 letech. Utkání začne v 9 večer. No a světový šampionát zná už také dalšího osmifinalistu. Po Kanadě a Mexiku postoupila i třetí pořadatelská země. Spojené státy v noci na dnešek porazily Bosnu a Hercegovinu 2-0.
1: Odpoledne většinou polojasné s kupovitou oblačností, teploty kolem 25-26 stupňů a vítr západních směrů.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radio City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
9: Hezké odpoledne, Praho. 3:03, posloucháte Hit Radio City s vaší oblíbenou dvojkou Vincent a Dominik. A ty jsi neřekl, že jsi dělal srandu?
10: S čím?
9: No, tak dneska...
11: Je tady zase.
10: Ježišmarja Andrejka!
11: Je tady zase. Mně se tady s váma tak líbilo, že nechtěl jsem jít domů.
6: Ty jsi tady byla celý večer? Ty jsi tady spala?
10: Já jsem si tady schrupla, dole na recepci, tvářili se zvláštně, ale nikdo mě nevyhodil.
6: No, tak možná dneska už.
9: Já myslím, že druhý den v rádiu, ale po druhé už jsi vlastně pokřtěná, protože v tomhle baráku vytuhla spousta z nás.
6: Hlavně Andrejka ještě pokřtěná, protože to vy to nevidíte, ale ona jedla polívku, zakydala se a teď konce celá špinavá.
9: Naštěstí.
10: Je to tak, je tady i mokré tričko. Než jsem se z toho málem zadávala.
9: Přátelé, když to bude dolů, budeme to dokumentovat na sociální sítě. Přísahám.
6: Buď gentleman jako David Guetta, jo?

0: 9 minut po třetí a věčný optimista. No bodej by ne, když jsme na Hit Radio City v té lepší polovině pracovního týdne. S vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik. Půlka Prahy je na Bícech a druhá polovina míří do Varu.
1: Takže úplně stejný.
0: Vy jste tady?
1: Ano.
0: Je to stejný v podstatě. Jak letos varama, Andrejko?
2: Já zvedám kotvy do Varu, balím, co to jde, manikúra, jako pedikúra, kadeřník.
1: Balíš jako ve Varech, co to jde?
2: Tam už balit nikoho nemůžu, tam už mám jedno zbalený.
1: Ajajaj, já do Varu v žádném případě.
0: Nikdy?
1: Já to nemám rád, já jsem tam byl jednou v životě.
0: Kdyby jsi to přece jenom rozmyslel a vy ostatní jste chtěli vědět, s čím si ve Varech poradíte, co musíte zkrátka mít. Andrejko, je něco, co ty vždycky sebou ve Varech mít musíš?
2: No, tak spousty oblečení a věc, která se skutečně vyplatí si zabalit sebou, jsou takový ty masky pod oči, takový chladivý, má to něco do sebe.
1: Já bych spousta lidem ve Varu doporučil masky jako přes celý obličej, víš, aby potom jako nemuseli nést ty následky. Já bych naopak rád řekl, co si do Varu neberte. Rozhodně se sebou neberte důstojnost, nebo náhodou zájem o film, to tam nemá co dělat.
0: Ve Varech.
1: No, Domčo, ty máš nějaký zážitek z Varu?
0: Souhlasím s tím, co jsi řekl.
1: Děkuju.
0: A taky vystačíte ve veškerých konverzacích, ať navštívíte jakoukoliv konverzaci, bude vám stačit pronést tři věty. První, kdy jste přijeli, to zabere.

0: Tak první
1: to, co tak říkáte všichni, jo?
0: Potom druhá věta, kdy odjíždíte. Mm-hmm. A potom musíte dodat, už jste viděli nějaký film? Načež následuje odpověď, ještě ne, uvidíme. A nikdy nikdo nic neviděl.
1: Já tam možná mám nějakou zahořklost vůči těm varům, protože jsem tam zažil jako bolestivou situaci. Já jsem jel ve výtahu do nějakého tam baru, co jsme si jako řekli, hele, tak když už jsme tady, tak se zajdeme na drink. A jeli jsme v tom výtahu a přistoupil k nám do toho výtahu Ben Cristoval. A tak jsme se na sebe jako usmáli, jakože čau, čau. A jel nahoru. A vyjeli jsme ven a on nějak se dal jiným směrem, my jsme se tam šli sednout a tam nikdo nebyl. A on jako furt se neukazoval, tak já jsem si říkal, tak já mu napíšu jako kamarádsky, tak jsem vytáhl Instagram a napsal jsem mu na Instagram, hele, je to tady mrtvý. Nebo nepsal mi dva dny, tak jsem to po dvou dnech smazal, abych nebyl za trapáka.
0: Ne.
1: Mm-hmm, takže Bene, furt to tam je mrtvý, nejezdi tam.
0: O tom je jeho písnička Smazaný zprávy. Cure, přátelé, ať už se chystáte do varu nebo míříte třeba na ty bíci, tak na cestu. Pátek dohlednu. Hezké odpoledne.

0: Daša, posloucháte čtvrteční Hit Radio City, 15 hodin 17 minut. S vámi Vincent, Dominik a taky Andrejka opět dnes. Parto, bavili jsme se s vámi o varech, ale já vám chci předat něco cenného. Takové magické slůvko, magické jméno, se kterým se dostanete kamkoliv. Když se budete chtít ve varech dostat na jakýkoliv utajovaný večírek celebrit, stačí říct, jsem tady s Mirkou Spáčilovou. A nemusí tam bejt.
1: A funguje to ještě furt?
0: Takhle od leta, kdy jsem tam byl poprvé jako novinář 2019 do roku 22, jo.
2: No tak jsou nějaké eventy, kam mě pozvánka nepřišla, vyzkouším za vás.
1: Vyzkoušej, já jsem vlastně teďkon byl svědkem toho, jak vary modernizujou. Protože moje máma, která tam jezdí celý život za mnou, včera přišla a říká, já potřebuji nainstalovat aplikaci. A já říkám, jakou aplikaci? Vary mají aplikaci a já si tam mám prý naklikat nějaký lístky. A já říkám, mami, ale jakože rezervace nebo akreditace a ona. Jo, já už jsem tam všechno udělal, založili si asi
0: ale
1: 16 účtů. Ano, potřebuji apku. No a potom dneska za mnou přišla ráno a měla úplně rozzářený oči. Úsměv a já to dokázala! Ještě ona vyhrála český holva, ale nikdy neměla takovou radost z filmu, jakože si ho dokázala online rezervovat.
0: To je hustý. Možná volala operátorovi a řekla, že je s Mirkou Spáčilovou.
1: Ano, přesně. Takže mámo, která si včera psala řediteli, že se nemůžeš přihlásit do apky, tak už mu můžeš napsat, že všechno je v pořádku. Volala řediteli Karlovarského festivalu, že se nemůže dostat do apky. No, to je nádherný.
0: On nemá co na práci.
1: Ano, teď. Přesně, to jsem říkal. On to potřebuje řešit, ale zvládla to. Takže tímto bych chtěl teďkon podpořit všechny maminky a všechny starší generace, kteří bojují s technologiema a vyhrávají. Jste frajeři.
0: Yes.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Kup kolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kup kolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Jsme mladí
11: a neklidní.
10: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
12: Piráti, jdeme! Ahoj!
11: Kdo si hraje nezlobí, ne?
10: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
16: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
18: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Za chvilku je tady 15:30, posloucháte Hit Radio City. A jo, udělám to, mě to nedá. Vince má takovou super schopnost, že každou píseň zpívá jako jedna postava. Jestli schválně uhodnete, která před chvilkou ocitla u nás ve studiu.
1: Ordinary is
0: Ano, je to Owen Atkinson.
2: Ano, Mr. Bean. Zpívá
1: Alex Wynn.
3: To je tvůj regulární party trick.
2: Já jsem na ně přišel teď, mezi písničkama.
0: Jelikož je 15:30, já jsem totiž chtěl Vincenta, on má v sobě každý vysílání energie imitace, chce někoho imitovat, takže Vince má dneska vybráno. A kdyby měla tyhle choutky, Andrejka, umíš někoho?
3: Neumím, já jsem obrovský amatér v imitaci. Nechám to, tento post nechám jenom Vincentovi.
2: Dobře, tak jo, já se obru a já si nacvičím někoho novýho na příště.
0: Na příště, to je to slovo. Každopádně, další hit, David Koller, Chci za tobě spát. To je takový navnadění k tomu, co s vámi za chvilku chci pořešit. Posloucháte Hit Radio? Ne, ne,
1: Chci za tobě spát?

0: To je zpráva, kterou vám může poslat váš nebo vaše ex. No proč o tom mluvím? David Koller, chci za tobě spát. Posloucháte Hit Radio City 5 minut po půl. A mluvím o tom, protože s vámi chci pořešit rozvody. Zkrátka, jak jsme stáli v manželství. Tak se vás budu ptát, přátelé. Vincent, Andrej Kasteredy.
1: Se rozvést?
0: No, to je druhá otázka. Ne. Abyste odpovídali. Otázka zní, kolik procent českých párů se rozvede?
1: Tak to já si myslím, že to bude jako ve vyšších řádech nad 50% určitě.
2: Nad 50? Hmm. Já si myslím, že jsme pod 50.
0: Co jste typovali vy, kamarádi? Mám pro vás dobrou zprávu, je to 45%.
1: Takže nad 50.
0: Nad 50%. 50% a víc z nás vydrží v úvozovkách manželství, ale ve Španělsku, ti jsou na opačné straně, tak přátelé, tam...
1: Já vím, že tam je to dokonce nějak kolem 80%, jestli se nepletu.
0: Já teď tady mám celou tabulku, my jsme totiž 18 a to je cesta k tomu prvnímu místu, kde se rozvádí nejvíc. 85%.
1: Ay, caramba, no es posible. Quanto? 85%?
2: Takže dámy, pokud nechcete přijít o svého partnera, vyhýbejte se těm letajícím svatebním kyticím.
1: Ano, a vyhýbejte se Španělům teda hlavně.
0: Je to vzájemný, Španělsko vyhne. Robin Schulz, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne.

0: Na Hit Radio City Robin Schulz, 15 hodin, 38 minut, hezké čtvrteční odpoledne, jojo, už se pátek blíží. S vámi Vincent, Dominik a taky Andrejka. Za chvilku taky další hity.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: 21 Pilots. Lord. Tennis Wins, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
10: Reklamy byly dlouhé?
11: No jo,
10: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

0: Takhle zní Hit Radio krátce před čtvrtou 15.48. Hezké odpoledne přejem. S vámi Vincent, Dominik a taky Andrejka. Kamarádi, Praho je taková bingo kartička, no a pokud by dopravní zácpy u zavírky byly ta bingo kartička, máme to plný, vyhráli jsme asi jackpot.
1: Andrejko, znáš Kbelskou?
2: Znám.
1: Přátelé, co posloucháte, znáte Kbelskou, tak ta je od teď uzavřená. To znamená, že vy už můžete v tom autě zůstat. Nevycházejte domů, tento pojízdný prostředek se stal vaším domovem.
2: Ano, a možná na delší čas, nebo minimálně ten prázdninový.
1: Já jsem v životě na Kbelskou nepotřeboval jet. Nikdy. Já jsem nikdy do Kbel nejet. A teď konc poprvé tam začnu natáčet ve studiích. Na půl roku dopředu. A oni to zavřou?
0: No přátelé.
2: Takhle, já si upřímně myslím, že v tento čas si moc nevybereš, protože kudy chceš je, tam vlastně nejedeš a stojíš.
0: Ale vidíš, ty s Kbelskou nepoužíval. Mě napadá otázka, přátelé, samozřejmě na vás, klidně pište, kudy v Praze jezdíte neradi. Zkrátka místa, kterým se vyhýbáte.
1: Počítá se i Praha?
0: Celá, můžeš to
1: vědět. Jo, můžu. Tak no tak nám to napište na 777-937-777 a můžete psát za volantem, protože za volantem se nejezdí, jenom stojí.
0: Slovo boží a celý chorál zatím. Ella Anderson a za chvilku zmiňovaný zprávy, hezké odpoledne.

0: jsme se ve studiu shodli a to jednohlasně milujeme Robího. Doufám, že patříte do téhle party. Posloucháte Hit Radio City, už za minutu je tady celá, tak nebudeme zdržovat. Největší prezidentka fanklubu Lucie má pro nás dopravní zpravodajství, ne našeho, Robího.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Od Zdipe přijíždíte v kratší koloně směrem do Kbelské. Zdržení by mělo být kolem 5 až 7 minut. Narůstá kolona také na příjezdu D5 od Rudné a pak na Pražském okruhu. Klasicky na úrovni Jinočan a Ořechu počítejte s 10 minutami. Zesílil provoz také na úrovni letiště, opravovaná Aviatická ulice, zdržení do 5 minut. A s 5-minutovým zdržením projíždíte také Barandák a Dobřížskou dál směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Při darování nepotřebných věcí můžeme přispět na pomoc lidem v nouzi. Magistrát umístil do Reuse Center ve sběrných dvorech QR kódy, prostřednictvím kterých můžeme poslat libovolnou částku sociálnímu nadačnímu fondu hlavního města. Ten pomáhá například pěstounům, handicapovaným nebo lidem, kterým hrozí ztráta bydlení. Ke změnám pravidel prodeje kratomu by mohlo dojít už od ledna. Vyplývá to z návrhu novely zákona o návykových látkách, kterou k připomínkám předložilo Ministerstvo zdravotnictví. Chce prodej až od 21 let, konec prodeje online, změnu sazby DPH nebo spotřební daň. Léto láká k pohybu, lidé vyrážejí na kola, brusle, do hor i k vodě. S rostoucím počtem sportovních aktivit ale přibývá také úrazu. Jak jim předejít, poradí fyzioterapeutka Iva Bílková.
6: Na delší výšlapy doporučují trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehřátí. Klíčová je hydratace.
1: No a častým viníkem letních zranění je také alkohol.
4: City Extra.
1: Do zoo v Troji za stovku. Po roce se vrací oblíbená prázdninová akce. Zoo Praha připravila pro své návštěvníky vstup. Za 1 korunu vždy od 17. hodiny vše spustí zítra. Doplní mě mluvčí zahrady Filip Mašek.
7: Každý návštěvník Zoo Praha, který přijde mezi 1. červencem a 31. srpnem po 17. hodině na večerní procházku zoologickou zahradou, zaplatí za vstupné pouhou 100 korun. Platí to úplně pro všechny, s výjimkou důchodců nad 70 let, ti to mají za korunu, takže těm jsme to o 99 korun opravdu nezvedali. Ta sleva jde uplatnit pouze na pokladnách při koupi fyzické vstupenky.
1: V čase letních prázdnin v červenci a srpnu má Zoo Praha otevřeno od 9. do 19. hodiny. Dnešní odpoledne zůstává proměnlivé s teplotou kolem 25-26 stupňů. No a zítra nás čeká podobný ráz počasí. Ojediněle se může objevit slabá přeháňka. Jak to bude s teplotami zítra 22 až 24 stupňů.
4: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: A my vám také přejeme hezké odpoledne. 3 minuty po čtvrté s námi taky Andrejka Bezděková. Ahoj. Ahoj všichni. Je tu někdo? Ahoj.
8: Ne, což to je, promiň, jo, prostě...
0: Protože já vždycky tak po celý si pamatujte, jo, že se tady potkáme. Tak, jsme tady všichni i u přijímačů, to je dobře, protože s vámi jsme řešili Kbelskou, že se uzavírá. A mám tady fakt asi reálně 10 zpráv o tom, že se divíte, jak je průjezdnější. Mám tady zprávu třeba poslední. Musím říct, že Kbelskou kvůli práci musím jezdit denně a dnes jsem se až divil, jak je to průjezdnější, než když tam jsou 4 pruhy.
8: Proto jsme právě jenom to vydali. My jsme tě psali SMSky, aby si připadal, že jako o nás mají lidi zájem.
0: Aha, poslouchá nás někdo? Aspoň ty hity, když ne nás.
8: Haló!
4: Hit Radio City.
0: Rieb a Ina, to vás přiláká. Hezké odpoledne. Baby.

0: Kdo má taky stále pod kůží Stranger Things? DJou posloucháte Hit Radio City, 16 hodin 9 minut. S vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik, který je opět nositelem špatných zpráv. Pro některý, pro tyhle dva, asi teď to dobrý, Taylor Swift a Travis Kelce mají podle aktuálních zpráv slavit svatbu. Tento pátek Madison Square Garden v New Yorku.
1: Pro koho to je špatná zpráva?
0: Pro ty fanoušky, kteří doufali, aspoň trošku v nich bylo jako štěstí, anebo naděje, to je správný slovo, naděje, že by někdy u Taylor mohli uspět.
1: Jako ty 11-letý holčičky její?
0: A nebo kluci 11-letí.
1: A má Taylor Swift jedinýho klučičího heterosexuálního fanouška?
0: To nevím. Andrejko, ty jsi řekla, že docela Taylor u tebe stoupla?
2: No víš co, já jsem si k ní vytvořila vztah poté, co jsem zkoukla její dokument a tak nějak jsem ji jako navnímala.
1: Ano, ale ty furt nejseš heterosexuální kluk?
2: Ale to neznamená, že bych si ji nemohla vzít.
1: Takže to funguje.
0: Pojďme to s tý Taylor, přátelé, roztáhnout. Každý z nás má snad někoho, u koho sice nezná, ale doufá, že by tam jako šanci měl.
1: Hermiona.
0: Jo, já to věděl.
1: Hermiona. Ale celý dětství, normálně opravdu, když jsem byl v té třetí, čtvrtý třídě, já jsem si byl 100% jistý, že se stane to, že ji třeba na táboře potkám a že se do mě zamiluje. A víš, se na tom nejhorší? Že vlastně to je jako ten šrám v tobě zůstane na celý život. A já doteď, když se koukám na Harryho Pottera, tak to dítě ve mně, když se kouká na tu holčičku pro boha, tak no si říká jo. Vlastně jako, je... To je moje Hermiona.
2: Takže máš pocit pořád, že jsi dostal košem, tak trochu.
1: Strašně jsem dostal košem. Pitomej Ron, z Rzouna si vybere nakonec.
0: Kým jste dostali košem, nebo od koho jste dostali košem a ani vás nezná, to by mě zajímalo. 777-937-777.
1: Kdo byl ten váš crush?
0: Hermiona písničku nemá, tak aspoň Taylor Swift. Gratulujem k ty svatbě. So

0: Aerosmith, posloucháte Hit Radio City, 16 hodin a 18 minut. Dneska už se málo hraje na harmoniku v těch skladbách.
1: Hele, můžu jenom jednu věc? Jak jsem dneska dělal mistra vína, co dělá ty?
0: Ty jsi zněl stejně?
1: Ne, já jsem chtěl znít stejně. Ale mám pro vás krásnou takovou jako novinku jednu.
0: Pojď.
1: Bavili jsme se o svatbách, o rozvodech a já si myslím, že bychom do toho měli vnést trošku naděje. Přátelé, vy, co nás posloucháte, máte na rukou drahej snubák nebo něco, co pro sebe byste v životě nechtěli ztratit. Tak mám pro vás dobrou naději, protože pokud se vám někdy něco ztratilo, tak se to k vám možná vrátí. Jako jedné paní, které se ztratil snubní prsten a instalatéři to za 10 let našli a vypátrali tu majitelku a normálně ji ho dali.
2: Kde ho měla?
1: No, oni nějak opravovali prostě jaký vodovod, dokonce tady mám přímou řeč od toho instalatéra. Kolega to zvedl, podívali jsme se na sebe a on se zeptal, co s tím budem dělat. Tak jsem odpověděl, že uvidíme, jestli dokážeme najít majitele. To je hezký. To je prostě pěkný.
0: Jo, máš něco takového, Enrico, a vy všichni, co jste ztratili a po dlouhý době našli, protože přítelkyně pořád doma zve. Je, tady to je. Je, je.
2: Já to nemůžu nechat bejt. Já když mám pocit, že se mi něco zatoulalo, tak já jsem schopná se probudit ve 2 ráno a jít to hledat. Když mám tu věc ráda, tak já prostě úplně usilovně potím krev, abych to našla.
1: No a víte, co můžete? Taky můžete potit krev, abyste něco ne našli, ale jen tak získali. No třeba lístky na Charlieho puta, ne?
0: Mně se líbí, jak ty mě upozorňuješ na to, co bude, protože já kolikrát zapomenu, že o půl je vaše chvíle, o půl pátý nepoužitelní.
1: Takže napište sem nepoužitelný na 777-937-777. My vám dáme 10 otázek, vy na ně 10krát odpovíte rychle a hlavně špatně. A když to vyhrajete, tak tento týden dostanete 2x vstupenku na koncert Charlieho puta.
0: Pište, za chvilku jdem hrát.
3: K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City, abrakadabra od Lady Gaga a vážný kouzlo se teď stalo právě. Přátelé, 16 hodin 28 minut, mě tady napsala nějaká Veronika, že je dneska nepoužitelná. Minutu si povídám s nějakou paní Veronikou.
1: No a pak mi Dominik říká, hej, to je tvoje mama.
0: Asi je dneska nejvíc
2: nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Mami,
1: já jsem ti říkal, ať mi nevoláš do práce.
0: Na pracovní číslo, dobrý den.
3: Dobrý den, já vám pořád píšu dopravní zpravodajství, abyste mi ho nikdy nehlásili.
1: Maminko, já jsem tě dneska chválil v rádiu, slyšela jsi to? Já jsem říkal, jak jsi byla šikovná. Říkal jsem, jak jsi byla hrozně šikovná s těma lístkama, jak jsi zařídila online, že jsem
3: no to
1: nepyšnej.
3: To bylo hrozný, no.
1: No tak jo, hele, tak jenom chci, abyste věděli, že v tomto případě se opravdu nejedná o žádnou protekci. Toto vůbec není nahraný vstup, aby jsme mámě mohli dát lístky na Charlieho puta. Je to regulární soutěžící. Ona ani neví, kdo to je.
0: Tak pomalu s těma odpověďma.
1: Tak jo, hele, mami, pravidla jsou jednoduchý. Já ti dám 10 otázek, 10krát špatně odpovědět, nikdy 2krát stejná odpověď. Jseš připravená?
3: Pro mě, pro blondýnu, to není problém, si
1: tak
3: myslím.
1: Jo. Tak hele, spouštíme časový limit za 3, 2, 1, teď.
0: Kolik let na scéně má kapela Lunatic?
3: 126.
4: Jaký je nejrychlejší způsob doprav na letiště?
3: Pěšky.
0: Jak dělá krokodýl?
3: Mňau, mňau.
4: Které zvíře má zobák?
3: No pes.
0: V kolik hodin ráno startuje snídaně šampionů?
3: No já myslím, že šampioni ve 12.
4: Na jaký nástroj hraje Marek Ztracený?
3: No ten na housle.
0: Z čeho se vaří hrachovka?
3: Já myslím, že z vozembouchu.
4: Zabroukejte hit signální.
3: Hoří.
0: Jaký měsíc nás čekají volby?
3: Já myslím leden.
4: Jak zní baskytarista?
3: Jako soprán.
1: Stop!
4: Teda.
1: Tak, maminko, máš čas 43:45 a to, jestli se nepletu, tak tento týden je nejrychlejší.
0: Ne.
1: Takže Veronika Žilková je nyní výherkyně Českého lva a soutěže nepoužitelný. Zatím.
3: Ještě tady... Výborný vyhrát lůzrovskou cenu.
1: A počkej, a o který z nich mluvíš teď?
4: Já teda musím říct, že dneska jste hodně použitelná.
1: Ano.
3: Ne, vy jste roztomilý, já vás poslouchám a miluju vás. Já vždycky žedu s odpadem nebo na nákup. A já už jsem byla jako na nákupu a opravdu jste mi zavolali, tak jsem vypěhla a teď mi to nešlo těma rýškama v protisměru.
1: No to je roztomilý.
0: Taky děkujeme za to dopravní info. Mám tady poslední zprávu od maminky Vincenta. Doprava přes Libeň z Prahy ven, je to OK, Veronika.
1: Ty seš kouzelná. Maminko, děkujeme ti moc. Hele, zítra. Ještě nic, ještě zítra tě může někdo porazit. Ale já se pokusím udělat všechno pro to, abych ho zdržel.
3: Ne, ať mě porazí, protože já to stejně neocením. Já teď nevím, kdo to je.
1: A tak si to vezme my třeba. Já to nemůžu vyhrát, tak to třeba získám.
0: Hele, zítra to přejmenujeme ne nepoužitelní, ale poraž Veroniku.
1: Ano.
0: A když to vyhrajete...
3: Já to potom někomu daruju.
0: Jo.
1: Tak jo.
0: Jsme domluveni.
1: Tak hele.
3: Mějte se krásně. Vám přiletěl.
1: Hele, maminko, prosím tě, kokni, přespolte se jako v pořádku a já se s tebou loučím.
0: To už si řeknete doma. Mějte se krásně.
3: Díky, dávám Dustinovi Hoffmanovi. Čau.
1: Výborně, čau.
2: Nepoužitelní z Hit Radio City.
0: Tak tohle se opravdu může stát jenom náhodou. Přátelé, 16 hodin 32 minut, zítra zase o půl nepoužitelní, nebo snad poraž Veroniku. Dva lístky na Charlieho puta máme. Krištof!

0: 16:39. Pet Shop Boys, posloucháte Hit Radio City. S vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik. Oáza chladu. No, tu se mění Praha. A taky jde o novou apku, kde najdete nejrůznější místa, kde najdete pítka, mlžítka, fontány, zkrátka všechno, čím se dokážeme v těchto dnech sladit. Před pár dny by se to hodilo ještě víc.
1: Je tady něco, co by nám vlastně jako ještě chybělo k tomu schladění? Co bychom do té mapy ještě mohli přidat?
0: A musíme se tím chladit?
2: No třeba dobrou zastávku na piña coladu.
1: Zmrzlinárnu. Aby si měl vlastně jako jasně daný, kde si může dát zmrzku. Hele, mám na tebe otázku.
2: Ano.
1: Když chlapi jdou, to je takový jako naše téma s Dominikem, který řešíme. Když jdou chlapi po ulici a spokojeně lížou zmrzlinu, je to divný, je to roztomilý.
2: Je to rozkošný.
0: Jo.
2: Počkej, je to fakt super rozkošný.
1: Protože já jsem Dominikovi říkal, já bych chtěl být v životě tak spokojený, že mě někdo uvidí, jak si vykračuju po ulici sám a lížu sám zmrzlinu, i když jdu prostě z práce.
2: Jako možná ten proces jít někam vyloženě pro kopečkovou zmrzlinu může být zvláštní.
1: Ale krásný, jako vem si, když ale máš 50-letýho chlapa, přesně. Co prostě jde.
0: No, tak jsme na to přišli, bude mapa pražská, kde budou vyznačení tihle chlapy, kde se pohybují. Nebo už se jmenuje gender?
1: Ono už existuje, no.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned. Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
12: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
13: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
14: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
15: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
16: Vraťme čas alespoň na jeden den.
15: Do třeba jim přijíždějí Lou Vega a Stay

0: Pardubice.
1: Více na legendy v Cebívlicích CZ.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny. Hit Radio.
5: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. V té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradio City.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matrace za hubičku.
8: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme.

0: Krásný čtvrtek, je to počasí se ustálilo. Za pár minut je tady 5. hodina, podíváme se prvně na cesty, potom zprávy, no a potom další hit.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolona se prodloužila na D8, od zdi v ní pokračujete až po nájezd do Kbelské ulice. Zdržení by mělo být kolem 10 minut, maximálně tedy 15. Další zdržení hlásíte také na výjezdu po D1 na úrovni Pražského sjezdu z Pražského okruhu směrem na Mnichovice. Zdržení 10 až 15 minut, to je D5 část od Rudné a pak Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu. V opačném směru stále platí na úrovni Ořechu nehoda a zdržení kolem 10 minut. Po pojíždí Baranďák, Dobříšská směrem do centra a z více auty počítejte také na Štěrboholské. Tady to platí pro oba směry. Delší kolona se táhne od Černáku po Štěrboholi. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. Pražané mohou nově žádat o dotace v rámci programu Čistá energie Praha 2026-27. K dispozici je celkem 50 milionů korun na tepelná čerpadla a adaptační opatření pro domy a byty. Nová výzva je oproti minulým letům výrazně širší. Poprvé zahrnuje také podporu zelených střech, nádrží na dešťovou vodu nebo na obnovu vnitrobloků. Od 1. července můžeme v provozu zaznamenat nové sezónní letní linky a vydat se jejich prostřednictvím pak můžeme po celé prázdniny na zajímavé výlety. Popisuje mluvčí Rapidu Filip Drápal.
10: Nová autobusová linka, takzvaný Krasobus, která bude navazovat na vlaky v Karlštejně a bude spojovat ta nejhezčí místa českého Krasu, aby tam lidé pokud možno nejezdili autem a neblokovali silnice. A také se zavádí nová sezónní letní linka vlaková, která bude jezdit z Vraňan do Lužce nad Vltavou. Tam je možné doporučit třeba výlety na kole.
1: Vše přehledně najdeme na webu pid.cz. Vysoké teploty v minulých dnech nezhoršily kvalitu vody v koupalištích středních Čech. Téměř ve všech je podle posledního měření zatím výborná, pouze na dvou místech zhoršená. Stupeň 2 platí pro Písník v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku a v koupališti Vyžlovka u Prahy. I tady je ale voda vhodná ke koupání, má jen sníženou průhlednost. Na severovýchodě Thajska zemřelo 9 mnichů poté, co do nich najel autem 11-letý chlapec. Dalších 13 mnichů utrpělo zranění, z toho 3 jsou v kritickém stavu. Mniši se účastnili poutní cesty. Dnešní odpoledne zůstalo většinou zatažené oblačné, a to kupovitou oblačností. Teploty se dostaly postupně na 26 stupňů. Čeká nás noc s mírnější teplotou kolem 17 až 15 stupňů. Přechodně občasný déšť a přehánky, ale zítra by měla ráno převládat jasná nebo polojasná obloha. Postupně se zatáhne 22 až 24 stupňů.
9: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radio City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: Dvě minuty po páté, hezké odpoledne, Praho. Někomu práce končí, někomu začíná a vlastně i životně. Mě baví, jak Andrejka vyřizuje dneska telefony, když ji někdo volá a vysvětluje, co ona to tady provádí.
11: Já jsem ústředně, nikdo moc není zvyklý na to, že pracuju.
12: Hezky, Andrejka, já jsem v rádiu. Co tam děláš? Já jsem v rádiu.
0: Já pracuju. Dneska náš ctěný host i na další hodinu, já jsem rád, že stihneme díky tomu, že je čtvrtek, si s ní zahrát i negoogli to.
12: Jo, to je dobrá, to je dobrá.
9: Rádio City.
0: Pojď.
12: No, mluv.
11: Já už nechci říct.
0: Já myslím, že jsme nádherně slazení.
12: Panečku, to je rádio.
0: Činásky.

0: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to. Na Hit Radio City.
1: Je tady naše chvíle, kdy si společně hrajeme 17 hodin, 7 minut, k tomu vy posloucháte Hit Radio City, kde se za chvilku dozvíme význam slovíčka jednoho. Bude hádat Vinca a Andrejka.
2: Dobře, a teda já jasně, já nesmím se koukat na telefon, nesmím se koukat do nebe, nikde, kde by to mohlo být napsaný.
1: Sami do sebe. Meditujte a přijďte na to. Tak asi si řekneme to slovíčko. Kamarádi v autech nebo v práci doma, dávejte pozor. Co je slovíčko? Tartle.
3: Tartle.
2: To je želva.
3: To je
2: želva, když neumíš anglicky. To se takhle říkala želva moje učitelka angličtiny, která předtím studovala jenom ruštinu.
1: Tartle.
2: Tartle.
3: No a já si myslím, že to je malá ségra od tartaletky. Ještě úplně malinkatá.
2: Takže je taková jako
3: dietní tartaletka. Ne, tartle. Pozor, to je její máma.
2: Jo, to je větší.
3: To je její máma.
2: To už je ale jako sakra tartle.
1: A jak je táta?
3: Tartluň.
2: Ano, a on je, to je pokrm v Uzbekistánu.
1: Tak, už víme, co aspoň nejsou správné odpovědi. Kudy ne, prosím vás. Je to něco úplně jiného.
2: Výborně, děkujeme za radu.
1: Já uvažuji, jak napovědět, ale ne moc. Víte co? Možná to třeba někdo ví bez internetu. Prostě zatím pište a třeba poradíte jí nápovědu. 777-937-777.
0: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit.

0: Miley Cyrus. U tohohle asi víme, o co se jedná. Krásná, nádherná zpěvačka, autorka hitu na Hit Radio City 17 hodin 12 minut. Akorát tady je jiný slovíčko. Tartle. Negoogli to. Píšete. Napsal nám tady, nepodepsal se posluchač, tartle mi zní jako něco sladkého do pusy, jako dortík, jak jste říkali.
1: Ten je náš,
0: Ten je váš, ale můžete ho maximálně sníst, není to ono.
2: Hele, mě napadá ještě jedna věc. Jestli to nemá něco společného s tarotem, jako s kartama. Víš, že vykládáš někomu osud?
0: Jo, takhle na to.
2: A je tam to li, takže to je, když někomu řekne, že z něj bude Francouz.
1: Dobře, já mám taky ještě jeden tip a mně to trošku zní jako hudební nástroj.
0: Na tartle. Brink, brink, brink,
1: brink, brink, brink. Nějak takhle bych si to představoval.
2: Tomče, tak nám trošku poraď.
1: Akorát se strunama.
0: Napovím vám tak, že se jedná o situaci.
2: Když někomu hraješ na nervy, když někomu brnkáš na
0: nervy. Nechte tu tartli bejt.
2: Ne.
0: Co se týče hudebního nástroje, ne, je to situace. A jak se blíží ty Vary? Tam se to ve Varech bude dít denně.
2: Když někdo si hraje na něco, že není. Je to sláma v lodičkách, tady má ale tartly.
1: Ježíš, to je pěkný. To si vyplodil takhle kolem čtvrt na šest, hezky. Tak
0: myslím,
1: už
0: že Andrejce i Vincentovi se to děje, ale samozřejmě spoustě z vás, když jste třeba na firemním večírku.
1: A je to příjemný?
0: Hele, jde to hodit do srandy, tak napovím, ale příjemný to v tu chvíli moc není.
1: Tartle, že se z tebe někdo...
0: Jsou různý způsoby, jak z toho vybruslit.
2: Počkej, a děje se to na firemním večírku? Mě a Andrej.
0: Pozvali jste mě, nebo?
2: Ne, ty si to řek.
0: Ne, můžeš to zažívat ty v práci, Vinca, Andrejka, v těch Varech například, při potkávání lidí.
2: Já vím, já jsem doma, no. Já jsem doma.
1: Tak,
2: když nevíš, že si toho člověka znáš nebo ne...
1: Samá voda.
0: Ne, jsi hodně blízko, ale ne jestli ho znáš.
2: Odkaď?
0: Moment, my na to přijdeme. Vy možná budete rychlejší. 777-937-777, já pusu na zip, nenapovím nic dál.
3: Žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show.

0: Zoo a Shakira, posloucháte Hit Radio City. Tenhle ohňostroj však ještě není na místě. Stále nevíme, co je to tartle.
1: Negoogli to.
0: Schovali jste telefony, měli jen svý hlavičky na to, abyste zjistili, co je to slovo tartle. Poslední tipy, Vincent a Andrejka.
2: Hele, já připomenu, co jsme tady měli, jo. Takže my víme, že to je, když se potkáš s někým po dlouhý době a jsi zmatený ohledně nějaký věci, jak možná, kde, odkud se znáte, kde jste se naposledy viděli, co dělá za profesi. To je jako, že by se s někým viděla po dlouhý době. Je to, jste doktor nebo můj instalatér? Můj gynekolog nebo můj instalatér?
3: Tebe jsem už někde viděl.
2: Ale kde jsi viděl ty mě? No hele, Andrejko, napadá tě, mě napadá jako jedna věc. Mě napadá jméno. Mě napadá prostě, že jako častokrát mám to, že nevím, Hergot, jak se jmenuješ. Mám tě vzít na kafe do Starbucks, aby to napsali na ten kelímek a já to věděl.
0: Hele, když jsi tak jako historicky
2: jo.
0: blízko,
2: jo.
0: tak já ti řeknu, ať rovnou lidem povíš, co je to slovo tartle.
2: Takže
0: slovo tartle.
2: Slovo tartle? Zdá se mi, že ho vím správně. Je slovo, které popisuje ten stav, když se s někým vidíte po dlouhé době a nemůžete si za boha vzpomenout na jeho jméno.
0: Je to tak?
2: Děkuju, David.
3: Dobrý, dobrý. Počkej, takže pak to vypadá tak, že ježiš, to byla ale tartle.
2: To byla ale, ne, to není to jméno.
0: Prostě každému říkejte tartle, ano. Andrejka to vyřeší.
2: A jste doma.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit Radio. Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned. Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
11: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
10: To je Nahoru Resort Monínec.
11: Dětský program.
10: Letní kino.
11: Nová bobová dráha.
10: A hvězdné čtvrtky.
11: O prázdninách vystoupí
10: Petr Kolář,
11: Jakub Machulda,
10: Hypochondr
11: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
10: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
12: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
13: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
12: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
13: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
12: Více info v restauracích.
14: Rádio. Když se probudíte do slunečného

0: Oliver s Tvrdým i posloucháte Hit Radio City. No, ty devadesátky jsou prostě specifický. 17 hodin, 32 minut.
1: Přátelé, máte takový to, že jedete s taxikářem a najednou si říkáte, jo, já jedu opravdu jako s klasickým, starým, dobrým taxikářem. No ještě stále existují. Oni, teda už jich není moc, ale včera jsem na jednoho narazil, jmenoval se Kovač. Byl to 50-letý taxikář, který byl velmi dobře, zároveň velmi špatně živený. Kouřil v tom autě se zavřenýma okýnkama.
0: To bylo něco pro tebe?
2: Měl korále?
1: No a to se teda píš, že měl korále. Měl vyhulenou klimatizaci jako na miliardu.
0: Tak když tam kouří.
1: Poprosil, jestli může tu klimatizaci si stáhnout, tak mi řekl, že v žádném případě jinak by zomrl. Takže jsme jeli s tou vyhulenou klimatizací v vyhuleném autě a on se rozhodl, že mi to teda zpříjemní. A tak mi tady pan Kovač začal pouštět písničky. Já jsem si to musel nahrát, protože jsem se trošku i bál, že potřebuji jako nějaký důkazy, kdyby se mi něco stalo.
0: Takhle, máme výhodu, že pokud nás slyší nějaký klasický taxikář, tak nejspíš neposlouchá nás, no, ale právě tyhle pecky.
1: Poslouchejte, co jsem já jako zažíval, jo? Taková ta klasická, plážová.
2: Diskotéka.
1: Jo, anebo.
2: Jo, až takhle jste jeli.
0: Byl na dovolený.
1: No v podstatě jo.
2: V Egyptě.
1: A všechno tam bylo, že ten frér, který měl žabky na sobě a jel tou Prahou stovkou, tak mi ukazoval, jak umí krásně tančit. Takže tímto, pane Kováč, výborný.
0: Navždy pocit ve tvém srdci.
3: Čas duši léčí.
0: Poetika.
1: Je to takovýho skoro.
3: Skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Zaseknout cestu z práce, hlavně opatrně. Nebojnete, z čeho je tahle ukázka vy z neherního světa?
1: A já to vím.
2: Ty to víš, z čeho je tady ta muzika?
1: Já to vím, protože jsem viděla, jak někdo v této muzice hraje.
2: Jako tu hru?
1: Ano, tu hru, a jmenuje se Kingdom Come.
2: Hezky!
0: Hezky, pěkně, teda. Ty sleduješ ty streamy, ty jsi jak můj syn.
1: No, něco také.
0: Něco také, hej, Kingdom Come Deliverance 2 se dočká tentokrát.
1: A pozor, znám i muže, který vyvíjel pro tuto hru osobní parfém.
2: Jako, on existuje oficiální parfém Kingdom Come?
1: No, existuje, asi, už ano.
2: Byl jaký mrtvej rytíř, který tak smrděl, nebo?
0: Asi to tak bude vonět. Každopádně, vyšla hra, k tomu 10 dalších věcí a další je na cestě, přátelé. Vyjde desková hra?
2: Hekecej!
1: Jupi! No.
2: Kingdom Come desková hra a dělají Češi?
0: Mají dělat Češi, přátelé.
2: A bude to dělat vláda Chvátil, legendární vývojář českých her?
0: To je tvůj oblíbený legendární vývojář českých her.
2: Ježíš Maria, to je legenda mezi jako celosvětovou komunitou. Já jsem nervózní z vlády normálně.
0: On tady není na rozhovor.
2: Normálně, já jsem první fanoušek, který pošle vývojáři stolních her kalhotky.
0: Andrejčiny.
2: Ano.
1: Ne. Hit Radio City.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Autohaus.cz. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
3: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Reklamy byly dlouhé?
7: No jo,
6: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitradia City.

0: Ladíte Hit Radio City krátce před 6 hodinou Imagine Dragons. Hezké odpoledne a za chvilku večer přejeme. Dneska zase v rozšířeném složení. Andrejka, Vinsa a samozřejmě vy. Díky za to.
1: Hele, já chci hlavně jako smeknout poklonu. Andrejka tady s námi byla 3 hodiny. 3 hodiny. Jo, byla fakt dobrá. A byla vždy skvělej parťák.
2: Mně se tady s váma hrozně líbí. Můžu ještě někdy dorazit?
1: No to si píš, jo.
0: Takhle, příští týden to asi nebude, protože si řekla posluchačům, že budeš ve Varech.
2: Ano, je to tak. To souhlasí.
0: A jestli se nám vrátíš, budeme moc rádi, když tady třeba zase někdy.
2: No, ale... A tak já asi ještě někdy přijdu.
1: Hala, halka, tak sopár.
0: A na vás se samozřejmě těšíme. Počítáme s vámi zítra.
1: Ve 3. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobrý podvečer. Provoz se přeci jen zesílil, takto na večer v Kbelské ulici, respektive na příjezdu, a to od zdip po D8. Zdržení nabíráte také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu a v centru. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Největší hity

0: zařídí.
1: Montujeme,
2: vyklízíme,
1: krabice vám zapůjčíme.
2: Těžký kusy, to je naše.
1: Však recenze mluví za vše.
2: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
1: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv Přelci Daňková. Transfuzní stanice se během léta potýkají s nedostatkem dárců krve. Těch chodí v tuto dobu jen polovina. Může za to také cestování. Lidé jsou na dovolených, ale po návratu z některých zemí platí až několika měsíční karanténa. Po návratu z Egypta nebo Maroka jde o 3 měsíce. V případě Dominikánské republiky je to až půl roku. Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí, řekl dnes v rozhovoru pro Deník CZ premiér Andrej Babiš. Ačkoliv jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Pavel podle premiéra dělá kampaň za své znovuzvolení. Bouřky a deště, které prošly přes Česko, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a nikde nepršelo skoro vůbec. Na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho. Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21 dnes na londýnské trávě porazila mladou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále zítra narazí na Rusku Samsonovovou.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: V průběhu noci skoro jasná polojasná obloha od severozápadu, na frontě přechodně více mraku a slabý déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů a přes den čekáme polojasno s kupovitou oblačností. V jihovýchodní polovině území většinou pod mrakem a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
10: 18. hodina odbyla, je to tady, startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

Rok 1992, nedaleko Santa Barbary, tehdy Angliky Joe, americká partička, vydala singlovku Everything About You. Tohle odstartovalo dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď Kool & The Gang. Partička, která má na triku dvě ceny Grammy, taky hvězdu na hollywoodské Walk of Fame. No a v roce 2024 byli dokonce uvedeni do rock'n'rollové stíně slávy. My si od nich právě teď na Hit Radio nabídneme Cherish. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Tak mějte pohodový den.

0: hodně roztančená, hodně energická, hodně pozitivní je Kim Appleby. Tohle je hitovka, která neumírá. Don't worry. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. A co bude dál? Tak taky další dáma, česká, Anna K. Nebe, to je jeden z těch největších hitů, který v kariéře naspívala a který pro vás máme v Hit Radio připravený. Playlistu nabídneme taky Brandy a Ray J a nebo Eric Carmen, Hungry Eyes. I na to se můžete těšit. Velká romantiárna už za pár minutek tady na Hit Radio.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle to už je legendární písnička Another Day in Paradise. Originál pochopitelně od Phila Collinse, to se psalo rok 1989. A každopádně v roce 2001 nový zvuk a taky nový život této písni vdechla dvojice Brandy a Ray J. Tak tedy Another Day in Paradise v této verzi jsme připomněli teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, který nás vrací zpátky v čase. My lovíme v hudebním archivu, nacházíme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tohle je další důkaz toho, že hudební archiv je skutečně nekonečný. A další velký poklad, Rick Astley, Together Forever.

0: tohle, tak to je legendární Tom Petty a skupina Heartbreakers Into the Great Wide Open. Legendární věc. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z minulosti. My pro vás máme jedno hvězdné jméno za druhým. Pokračovat totiž bude fantastická švédská partička Roxette a silný hlas Marie Fredriksson v písni Spending My Time. Velká romantika, taky velká pohoda. Je to pro vás máme do příštích minut. Stejně jako Vanessa Amorosi nebo Mariah Heat. I to je projekt, který v playlistu nesmí chybět. Tak takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. Tohle byla Martika, která nás dovedla k 19. večerní.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hey, this is Ava Max.
9: All the hits.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nachystaná partička premiér. S vámi Michal Pospíchal.

Self-Control, to je hit, za kterým stojí Laura Branigan. Tohle byl jeden z nejikoničtějších popových hitů 80. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 1993. V jeho závěru švédští Basic Elements obohatili hudební scénu i singlovkou The Promised Man, která se v roce 1994 objevila taky na jejich desce Basic Injection. Hrajeme na Hit Radio Classic.

0: Tohle jste určitě poznali, Gorillaz, i takhle zní čtvrtek na Hit Rádiu. A v příštích minutách vyrazíme se do Itálie za zpěvačkou Sabrinou, výraznou postavou hudební scény, zejména z konce 80. Na triku má řadu hitů, my si dáme Boys od Everlast, to bude What is Like. Jo, velká pohodička, na tohle se můžete těšit. V plné parádě už je za chvíli. Dobrý večer z Hit Rádia.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Tohle jsou nezaměnitelní Imperio, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak ať chutná, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry i jazyky, ten další je v podstatě takovou kombinací česká skupina Monkey Business a jejich anglická věc My Friends.

0: Michael Melis, tohle jsme hráli na Hitrádiu. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. I s touhle opravdovou klasikou. Krásná věc, znáte ji z Lvího krále. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Tohle se nikdy neoposlouchá. Tak v kompletním znění na Hitrádiu ještě do konce této hodiny. Hitrádio.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

0: Z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
0: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
5: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
4: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer přeju.

Tohle je rodačka z Detroitu, Diana Ross, která svou kariéru začínala v dívčí skupině The Supremes. Na Hit Radio jsme si teď nabídli něco z její solové tvorby, hitovku Chain Reaction. Čtvrteční večer je v plném proudu.

0: Tohle je legendární Sting, jeho nezaměnitelný hlas jste určitě poznali. Hráli jsme si All the Time. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Robin Gibbs hitem Juliet, dokonce Pink Floydi jsou nachystaní Another Brick in the Wall. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak díky, že ladíte.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Slibovaní Pink Floyd. Jo, taky tohle jsme vám hráli na Hitrádiu Another Brick in the Wall. A teď něco rychlejšího. Pamatujete si na španělskou partičku Las Ketchup? Tu dali dohromady tři sestry, Lola, Pilar a Lucia, dcery významného španělského flamenco kytaristy, který se říkal El Tomáce. Od toho právě vznikl ten název skupiny Las Ketchup. Absolutní zlom kariéry přišel v roce 2002. Vydali tehdy jeden z nejzásadnějších letních hitů roku, který zní pořád naprosto skvěle. A serehe, tak jdeme.

0: Nana Lonely, to je v podstatě taková charakteristika roku 1997. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Přitvrdíme. Na Hit Rádiu už za chvilku vyrazíme taky směr Finsko. Prostor dostane skupina Rasmus s legendárním kouskem No Fear. Nebude chybět ani Erik a Barbara s hitem Sen. I to do konce hodiny určitě stihneme. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Tak to je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hitradio Classic, to nejlepší z 80., 90. a z období milénia. Vám budeme hrát zase zítra mezi 18. a 21. hodinou, tak si nás nalaďte, pokud chcete zažít opravdovou chvilku nostalgie. Za chvilku na Hitradio další skvělé hity U2, Jelen, Rieb, DJ Snake, to je jenom malý výčet toho, co vás čeká. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Hitradio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hitradiu.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz